0: Hitrády. Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě

splynu sem vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vynu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
2: Krásné čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o bezúročné úvěry z programu Nová zelená úsporám. O státní půjčku na renovaci bydlení projevili za 2 měsíce zájem už 2000 domácností, které dohromady chtějí víc než 5 miliard korun. Banky a stavební spořitelny začnou konkrétní žádosti schvalovat nejpozději od začátku listopadu. Dva další lidé ve Frankfurtu nad Mohanem se léčí s takzvanou letištní malárií, potvrdil v úterý místní zdravotní úřad. Noví pacienti nepracují na letišti ani necestovali do tropických zemí. Podle hygieniku jde o mimořádně ojedinělý případ, způsobený zřejmě leteckou dopravou, zavlečenými nakaženými komáry. A pojďme také na sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během 2 minut dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal. Po přestávce zvýšil vedení Jon Mercado. Za domácí snížil Bruno Wilsen. Zisk prvních 3 bodů do tabulky 36 týmů ještě spečetil spartianský Patrik Vidra. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Do Jihlavy dorazí 2 humanoidní roboti. Na unikátní přednášku s ukázkou můžete vyrazit už dnes od 17 hodin do výukového centra Vysoké školy polytechnické. Humanoidní roboti jsou vysocí zhruba 1,30 m, chodí po 2, vidí vás a odpoví vám a dokonce si na ně budete moci i sáhnout. Vstup je zdarma, ale z důvodu kapacity je nutná registrace předem. A jaké nás dnes na Vysočině čeká počasí? Ráno nás budou místy provázet mlhy nebo nízká oblačnost, také doznívající déšť. Odpoledne pak bude polojasno a večer skoro jasno a teploty do 20 stupňů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Filipem. Snídaně
1: šampionů. No je to tak, je to tak. Asi to nebude měnit, ne, ten otvírák. Asi to necháme, je vždycky výborný. To tam prostě dám na pusu normálně. Tak krásné ráno, začíná snídaně šampionů, 6.03, Michale, Jasmin a Filip, hezké ráno.
2: Krásný ráno. Připomínáme, že i dneska se někdo z vás může vyhrát 5000 korun, a to už v 7.10, takže se utíkejte registrovat přes web Hit Radia do soutěže Kdo pak to zvoní, jelikož pořád máte čas.
1: Pořád máte čas a třeba zazvoníme dneska, budeme čekat u vás před domem. Nicméně, já když jsem tady projížděl vysílání až do 9 hodin, co se týká playlistu, tak musím teda veřejně takhle pochválit naši hudební manažerku Lenku Drazdíkovou. Hele, normálně nevím, jak se to stalo, ale dneska ten playlist je teda jako echt dobrý, jo?
2: Dneska.
1: Echt dobrý.
2: Jindy
1: jako,
2: taky.
1: Ne, ale jako taky, teda... ale dneska a začínáme s Queenama. Hele, the show must go on. Hezké čtvrteční ráno.

0: Tímhle se Freddy loučil se životem a my jsme tím přivítali vás u čtvrteční snídaně šampionů do Show Must Go On, Hit Radio a Queenie v 6.07.
1: Zajímalo by mě, jaký jste měli všichni ráno, jak se cítíte v tuhle chvíli, protože já jsem měla takovou příjemnou změnu, jo. Můj přítel se vrátil ve 4.30 z premiéry Zrádců.
0: Z
1: premiéry nový řady Zrádců. Zrovna když mi vlastně zvonil budík do rádia a mě vám to tak nabilo, protože já tam vždycky, jak on spí, žil, tak já nerozsvěci moc, chodím tam po špičkách, jsem strašně potichu a najednou jsme se mohli normálně bavit, říct si ty dojmy z té nové série a bylo to jako hrozně příjemný, takže já jsem strašně nabitá, vůbec nejsem ospalá a dělá mi to radost. Co vy tady ve studiu?
0: No tak já jsem se ve 3 ráno vrátil z Pardubic se firemky a kolik je 6, takže já jsem vlastně hlavou tak trošku ještě jakoby tam, ale překvapivě teda, baterky docela dobitý. Dobitý a myslím si, že to přijde tak po 9. hodině. Co Filip?
2: No, abych přidal ještě pracovní příběh, já měl přijet o půlnoci domů z komentování fotbalu, jenže ve Španělsku ve Valencii hrozně pršelo, tak ten zápas se odložil, tak jsem mohl jít domů dříve, takže jsem šel spát už v 11 a jsem vysminkaný krásně. Nicméně moje předsevzetí, že budu jezdit včas, abych nemusel spěchat na silnici, se opět nevyplnilo. Přijel jsem na poslední chvíli. Kdyby byly tak dvě červený ještě, tak jsem to nestihl.
1: Hele, tak řekněte mi jedno číslo. Jedno číslo od jedný do stovky. Když si představíte, že jste baterka telefonu, tak kolik procent máte teďka v tuhle chvíli? Já jsem tak na 98.
0: Já jsem se tak trochu lek, jaký číslo po nás chceš takhle po ránu. To bych veřejně úplně, no, baterka. Tak 75, 80.
1: A chvíla?
2: Já 69 jsem nejslabší, mám padáka dneska.
1: Tak jak jste na tom, vy to nám dejte vidět. Za chvíli je tady minuta šampionů, hrajeme i pro vaše maslíčky, protože vy můžete vyhrát voucher za 5000 korun na akinu.cz, prémiový krmiva pro psy, pro kočky.
0: Dobře, takže po těch lidech chceme, Jasmin, rozumím tomu správně. Jak se jmenujete? Odkud jste? A kdybyste byli procenta baterky telefonu, tak kolik máte teďka procent
1: po ránu? Přesně, kolik máte energie v procentech?
0: Tak jsem se vymáčknul. No, ale možná dávám 60 u sebe teda radši, jo. Tak nám to pošlete na 777-937-777. Teď k vám letí další muzika. Bruno Mars, Just the way you are. 6 hodin, 10 minut. Hezké čtvrteční ráno.

0: Just the way you are, Bruno Mars. 6.13, ladíte čtvrteční hit rádio snídaní šampionů, hezké ránko. A je tu jako tradičně minuta šampionů. My jsme se vás dneska ptali opět, jak se jmenujete, odkud jste. A taky, kdybyste byli baterka v telefonu, tak kolik máte dneska ráno procent? Kolik vám ukazuje hlava?
1: A vaše tělo, ano, jakou máte energii. Dneska vyhráváte stejně jako celý tento týden voucher na 5000 korun na akinu.cz, kde najdete pro vaše kočky nebo psy prémiový krmiva.
0: No to se vaši miláčci čtyřnohý pomějou. A tady na Filipovi bude jednu z těch SMSek, Filipe, takhle, budeš dávat pozor, jo, a jednu SMSku pak vybereš, jo, jeden úkol.
2: Dobře, to bych mohl zvládnout i s těma 69%.
0: Tak, minuta šampionu startuje teď.
1: Lucka Tachov 100% po třech kávách.
0: Martin Hranice 20 až 30.
1: Dana Vsetín 60%.
0: Jitka Horní Lukavice měla 25, ale když nás slyší, tak 10. 85.
1: Martin Mrakov několik dnů už úsporný režim.
0: Michal Bečvy poslední 3%.
1: Marcela Bystřec má tak 80.
0: Růžena Karlovy Vary 100%, protože dneska už je malý pátek.
1: Radka Praha 82%, stejně jako její auto.
0: Zuzka Karlovy Vary asi 36, hektika nestíhám.
1: Adéla Kravaře 86%, vstávání ve 3.20 by mělo být trestné.
0: Renča Přeštice, přijdu si jako můj telefon, co jsem nedala přes noc na nabíječku, takže 7%.
1: Andrea Jeseník 90%.
0: Ivana Velký Ořechov, já mám 100, jako každý ráno, přeci.
1: Petra z Domažlic má 100 ze 100.
0: Tak co, Fílo?
2: Tak nejvíce mi líbilo, bylo to skoro hned na začátku, někdo měl 25%, ale když nás slyší, tak měl 85%, byla to posluchačka.
1: Jitka Horní Lukavice, to je super, že to není jako opačně, že by na tom byla dobře a pak si zapne Hit Radio, tady Míša, Jasmin, Filipa, je. Yeah.
2: No. To by měla smůlu s cenou teda.
0: A třeba tam někdo, jak měl 100%, jakmile nás slyšel, řekl si, hele, hezký písniči přečestou a najednou tam slyší nás tři a konec.
1: Tak dobrý, jako, že ty se neozvali.
0: Tak Jitko z Horní Lukavice, my ti moc gratulujeme, voucher na 5000 korun do akinu.cz je tvůj. No a samozřejmě děkujeme vám všem, kdo jste nám napsal. Zítra další voucher a poslední voucher tento týden pro vás. Teď je ty Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Hezké ráno, zítra, adio.

0: tohle jsou hity, tohle je Pokáč.
1: Štěstí najdeš všude, kam se podíváš.
0: Solitér na Hitrádiu v 6.22. Teď budeme mluvit na vás, kdo máte doma puberťáka. Představte si, že vašemu dítěti řeknete tak a od zítřka žádnej TikTok, žádný Instagram, žádný online hry a ještě ti zatrhneme AI, tak myslím si, že by soliténí tohle kombo tak v tu chvíli požádá dobrovolně o novou rodinu. Tak proč se o tom bavíme? Protože přesně takovou digitální revoluci řeší Evropská unie. Zákaz sociálních sítí a online hraní dětem mladším 13 let.
2: Jako asi to pro ně bude velký zásah vlastně, protože když si představíš děti v devadesátkách, tak to je, kdyby ti řekli, ne, nemůžeš ven, nemůžeš tady skákat gumu, nemůžeš tyhle ty věci.
0: A dneska je trest, jasně, chtěli bychom, aby ty děti šly ven, ale největší trest je, když jim sebereš telefon. No. Ale zase si říkám, není náhodou TikTok a Facebook a tady ty věci už nějak věkově omezený? Je to tak, ne?
2: Ale jde to očurat podle mě, no jako tak, že si tam dáš jiný rok narození.
0: Jako když tam jako naskroluješ ten rok, no. Takže bude spousta pubertáků narozených v roce 1987, si myslím.
2: Já bych to dělala tak, že prostě je to od 15 třeba, naskenuješ občanku nějak, nebo něco, víš, nějaký jako ověření, aby se to nedalo takhle obcházet, ale kdybych byla v tom věku, tak asi mluvím jinak.
0: Asi zakázaný ovoce, co?
3: Mně napadlo jedině ještě. A to už je pozdě teď.
0: Cože,
3: když kupuje se ten telefon, že jo, mobil,
0: nikdy není pozdě.
3: Tak by se prostě registroval na toho daného člověka a už by to jako nešlo předělat jen tak. Víš, koupil bys to dítěti, kolik mu je, 13, datum narození tady, prokázat a tak by to šlo.
2: To jo, no.
0: Já si myslím, že je dobře, že je čas, kdy nás ještě děti v tomhle věku neposlouchají, protože už by řekli rodičům, hele mámo, prostě si to poslouchají za rádio, tohle teda fakt poslouchat nebudu. Za chvíli budete poslouchat Taylor Swift, když s námi zůstanete The Fate of Ophelia, taky Green Day a taky aktuální doprava. Hezké ránko.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz Hit Radio. Hit Radio.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 na 115. kilometru ve směru na Brno. Stojí porouchané vozidlo, počítejte v tom místě s omezením, raději dejte nohu z plynu. No a v Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na inženýrských sítích, provoz je částečně omezený.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Jo. Dobré ránko, tak je Taylor Swift. 6.33, my jsme se tady bavili o tom, že Evropská unie řeší, že by lidem do 13 let chtěla zakázat sociální sítě, online hraní, taky umělou inteligenci. A já prohodil, že je dobře, že se o tom bavíme takhle brzo, že děti v tomhle věku ještě nejsou vzhůru, aby nám nenadávali. Tak jsou. Píše Lucie, ahoj, to vás teda děti poslouchají, právě mi u snídaně začaly ječet, že tady se poslouchá a rozhodně nesouhlasí s žádným zákazem, no tak pardon, tak děti dobré ráno i vám, za chvíli do školy, no tak si myslím, to asi moc nelepšil, co? Tak zdravíme i vás děti, krásné ráno. Je tady Filip a ten pro nás všechny má nachystaný ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Lidský život měl vždy jasně stanovené rozmezí. Začínal narozením a končil smrtí. Poté zbyly jen vzpomínky, fotky a nic dalšího. S příchodem AI ale už ani smrt nemusí být tak definitivní. Stále více lidí díky AI avatarům udržuje svou živou památku zemřelých, komunikuje s nimi. Pro řadu z nich je to způsob, jak se s jejich odchodem lépe vyrovnat. Muž z Tchajvanu použil záběry z robotického vysavače k prokázání manželčiny nevěry u soudu. Ten mu přiznal sice odškodnění, ale žena podala protižalobu za neoprávněné natáčení a muž pak putoval na 5 měsíců do vězení. No a pojďme na krásný příběh. Muž z britského Manchesteru překonal sám sebe a zapsal se do historie. Podařilo se mu totiž složit hned 3 Rubikovy kostky za sebou v okamžiku, kdy neustále skákal na odpružené pogotyči, čímž tedy vytvořil nový a obdivuhodný světový rekord. Tak co tomu říkáte?
0: No, říkám si, jak tě to napadne, že si řekneš, že ale udělám rekord, že budu, na čem to skákal, na tyči?
2: Na takový ty pogotyči, jak se prostě musíš odrážet, že jo?
3: Tak pogotyči je jedna věc a samotná Rubikova kostka je věc druhá. Vy jste to někdy složili, protože já ne?
0: Ne,
2: určitě ne.
0: Co vy doposloucháte?
2: Bez šance.
0: Já nikdy. Já jsem teda, zahraju si trošku na našeho Davida Jošta, který tady není. On vždycky přidává takový zajímavost, jo. No. Tak já jsem si teďka tady našel nejrychlejší složení Rubikovy kostky, polský speedcuber Theodor Zajder, s časem hádejte za jak dlouho.
2: Já si myslím, že třeba za 5 sekund.
0: Co to je, Jasmin?
3: Za 3.
0: 2,76 sekundy.
3: To je blázen, to není člověk.
0: Já bych potřeboval třeba 2,76 dní, jako jo. A myslím
2: já
0: si, že,
2: možná,
0: myslím si, že ani to by neprošlo. Please don't go. W. Další parádní muzika pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Dead Dance na Hit Radio v 6.42.
1: Jeden zvonek, jeden z vás a 30 sekund.
2: To zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak přesně o tomhle je naše, vaše soutěž, kdo pak to zvoní, protože jakmile v éteru v 7 hodin 10 minut, což už je zanedlouho, uslyšíte zvonek, tak se běžte podívat před dům nebo vykoukněte z okna, jestli tam náhodou někdo nestojí a nemává v ruce nějakýma penězma.
3: Do 30 sekund naší hlídku případně pozdravte, pokud ji uvidíte. V 70 to zase vypukne a vy pořád máte čas se registrovat, protože my sami vlastně nevíme, kam ta naše hlídka pojede a jak to celý dopadne.
0: No a jak to dopadlo včera? Včera to dopadlo dobře. Jarka byla připravená a pozdravila naši hlídku.
4: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď.
0: A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
5: Aha, někdo kouká z balkona.
0: Kouká?
5: Den.
0: Je tam, je tam.
5: Kona.
0: Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
5: Ať
0: běží.
5: Pobíž toho, nebo to stihnem. Dobrý den.
6: Jo, je to tam, je to tam.
5: Tak tady máte telefon. Dobrý den.
6: Dobrý
0: Dobré
6: den.
0: Ráno.
6: Kdo tam?
5: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, nebudeš to tě vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě spíšala. Já bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
6: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
5: Taky moc děkuju, moc děkuju, děkuju.
6: A to se mi líbí, takhle v pyžamu, přepadovka, to jsme přesně chtěli.
0: Já nevím, že se neoblíknete, když vám přijde na návštěvu pan Masaryk, jako jo, ale Masaryk doručen, dalšího pro vás budeme mít, jak bylo řečeno, v 70, ale hlavně příští pátek, poslední den soutěže. 50 tisíc korun! 50 tisíc pro někoho z vás, kdo budete registrovaní na webu hitradio.cz a v 7 hodin 10 minut nám přijdete otevřít, protože tenhle balík peněz vám dovezeme tady Miss Jasmin.
7: Je to tak.
0: Tak registrace na webu hitradio.cz a v 7.10 zvoníme.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na Jesenicku v úseku mezi Kobylou nad Vidnávkou a Hukovicemi je uzavřena silnice třetí třídy z důvodu prací na vozovce. No a na dálnici D48 na 47. kilometru směrem od Frýdku Místku na Nový Jičín bude u Kranice probíhat kalibrace vysokorychlostních vah.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Anna a Meraj. Vzpomeneš si, tohle Hitrádio v 6.56 a já bych chtěl říct, že Jasmin tady použila zbraň hromadného ničení, rozsvítila naplno zářivky teda a to je teda, to vám řeknu. Vypadá to tady zase jako když skončí maturák a pak už tam jsou tady jenom ty ožralci.
1: A tak jindy tady jsme jak mozkomorové.
0: A rozsvítí se ples, že jo, rozsvítí se ten sál. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak já vám chci říct jenom, kdo nás teďka posloucháte a jste třeba menšího vzrůstu, tak na Floridě vás teďka možná čeká největší ponížení vašeho dospěláckého života, jo, protože tam mají nový zákon. Kdo měříte pod 157 cm, tak musíte do autosedačky.
0: O výšce.
1: No jo.
0: Rozumím, no takže počkej, pod 157 čísel musíš mít autosedačku, ale tak já myslím, že znám spoustu jako lidí dospěláků tady v Čechách, který jsou menší třeba než 157, takže by museli mít teda podsedák.
1: Museli by mít podsedák, no. Já jsem naštěstí dobrá. Já 165 mám, takže tam je to dobrý.
0: No ty jsi v pohodě, ale já jsem tady ráno koukal na storíčko našeho kolegy Jakuba Urbana a on to sdílel, tady je to na aučku někde. Nový zákon na Floridě, kdo měří po 157 čísel, musí do autosedačky. A on to sdílel a napsal pod to. Uf, to je těsně. Protože jenom Kuba, on je menšího vzrůstu, ale mě baví, že on prostě si z toho dělá legraci, no.
1: No přesně, no.
0: No je to sranda do té doby, než se to zavede i tady. Jak by vypadala ta policejní kontrola asi, že jo? Tak pane řidiči, potřebné doklady k provozu a řízení vozidla.
1: No.
0: Dýchněte si, teďka si vystupte, my si vás tady máme. Kričovský metr by vytáhl ten policajt.
1: Já si to představuju spíš, že jsi třeba někde na rande. Mm-hmm. A je to pak vlastně celkem, takhle, mě nevadí nízký muži, ale když by on měl autosedačku a já ne, tak by mi to přišlo takový trošku úsměvný.
0: No tak by prostě dvě sedačky, no, aby se nezajítila špatně, no. Takže, hele, nechte si tady ty zákony takhle na Floridě, jo. Tak, Shabuzi, a bar song, další song pro vás, do 7. A pak přidá Filip další zprávy, hezké ráno. We'll be right back.

0: Rádio Vysočina. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásné čtvrteční ráno, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Světové zásoby vody čelí podle Světové meteorologické organizace alarmujícímu tlaku a planeta rychle vyčerpává své rezervy. Běžný průtok mělo v posledních letech jen zhruba 30 až 40% světových řek, což je nejméně v historii měření. Situaci navíc zhoršuje rychlé tání ledovců a pokles podzemní vody, čím se přirozený nárazník proti suchu povážlivě tenčí. Letošní sezona v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk přijeli lidé pálit minimální množství a málo je i klasických švestek i raných odrůd hrušek či jablek. Kvůli suchu je podle nich ovoce navíc menší, pálenky je z něj tak méně. A pojďme také na sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Úvodní set sice v Modeně vyhráli 26-24, ale pak prohráli 13-25, 25-27 a 23-25. Vzhledem ke ztrátě bodů se Švédskem a překvapivému vítězství Řeků nad Slovinskem, čeští volejbalisté dnes potřebovali proti medailistům z posledních tří mistrovství Evropy aspoň bodovat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Třebíč je zase o krok blíže obchvatu. ŘSD na něj získalo souhlasné závazné stanovisko EIA a město může začít s výkupem pozemků. Samotná stavba by mohla začít do 3 let a hotovo by pak mohlo být v roce 2031. Nová trasa začne u čtvrti Borovina, povede kolem bývalé továrny k Janovu mlýnu, odbočí do Terovského údolí a zamíří k obchodní zóně v jižní části. Pokračovat bude Lorenzovým údolím k brněnské výpadovce. Po včerejším a nočním dešti se nám ochladilo, dnes v maximech naměříme 17 až 20 stupňů. Ráno na Vysočině ještě počítejte také se slabým deštěm, odpoledne by se ale nebe mělo protrhat a vykoukne i sluníčko.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Krásné ránko.
3: Krásný čtvrtek.
4: Snídaní šampionů.
2: Je tady i náš zprávař Filip, hezké ráno i tobě.
5: Krásné ráno.
3: A už za chvíli v 7 hodin 10 minut dovezeme jednomu z vás 5 000 korun.
2: O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, tak vy, kdo máte registraci na webu hitradio.cz, tak buďte připravený, nechoďte daleko od rádia a hlavně buďte připravený vyrazit, pozdravit naši hlídku.
3: A kdo registrovaný nejste, pořád máte čas to udělat.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Train, Drive-by, 7 hodin a 10 minut.
1: Právě teďka naše hlídka stojí u jedních dveří a možná to jsou právě ty vaše. 5 000 korun, tolik můžete dneska vyhrát.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to konkrétně až tady u nás v éteru zazvoní soutěžní zvonek, vy budete mít 30 vteřin na to, abyste sešli dolů ke dveřím, nebo se aspoň podívali z okna a zamávali naši hlídce, která čeká u vašeho domu. A dneska někde čeká Dana. Dano, hezké ráno.
3: Dobré ráno do studia.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak mohla bys popsat, jak to tam vypadá, kde se nacházíš? Neříkej město.
3: Jasná věc. Hele, takže jsem u krásného rodinného baráčku. Mm-hmm. Mají tady takovou hezkou zámkovou dlažbu, jsou tady vjezdový vrata, docela nízký, stříbrný, na nich bílá schránka poštovní a za mnou je nádherná louka, takže výhled úplně malovaný. A ještě, abych to popsala trochu blíž, tak přímo na té zámkovce máme dětskou hokejovou branku a nějaký koš na basketbol.
0: Mně se líbilo, jak jsi řekla, že tam je bílá schránka, tak jak míváme na schránkách napsáno, nevhazujte letáky, takže jestli tam třeba není napsáno, vhazujte 5 000.
3: To tu není napsaný, ale 5 Františků tady mám, tak schválně, vyjde to dneska.
1: Já si myslím, že tohle, v tom se jako někdo určitě poznal, jo, pokud poslouchá, záleží, jestli jo, tak pojďme to rovnou odstartovat.
0: Tak jdeme zvonit.
1: 30 sekund běží právě teďka.
0: A vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, tak běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí slečna s 5 000.
3: Jsem tady, pořád čekám, nikde nic, vevnitř tma, vidím francouzským oknem dovnitř baráku. Vidím krásný kytky, ale pořád nikoho.
0: Posledních pár vteřin. Tak Dano, my ti děkujeme, že jsi vstala.
3: Jo, bylo to hezký, ale zbytečný. Mají tady kamery, takže mě 100% na těch kamerách viděli.
1: Ježíš, tak to pak bude pocit.
3: To bude
0: jo,
3: bolet.
0: Až se podívá. A ona tady u nás byla a měla tady tu 5 000. No tak Dano, my ti moc děkujeme za spolupráci. Můžeš se vrátit domů, do postele možná.
1: Ty peníze vrať, prosím, když tak.
3: Jo, tak vrátím. Tak děkuji, nebudou dneska.
0: Tak děkujeme, krásné ráno, měj se hezky.
3: Já taky, Iván.
1: Ahoj.
0: Tak to dneska nevyšlo, ale to je štěstí pro vás ostatní, protože my přihazujeme 1000 a zítra v 7:10 můžete vyhrát 6 000 korun.
1: No a od zítřka přesně za týden, kdy povezeme finální výhru já a Michal.
0: A je to 50 klacků, 50 000 korun, tak ještě nějaký důvody, proč se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Další vrachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, něco málo k tomu ladíte Hit Radio, Louis Fonsi a Demi Lovato. Dobré ráno. Obchodní řetězce prý rozdělují zákazníky podle nákupního chování na zvířecí druhy, tady na mě vyskočilo. Mm-hmm. Jakmile totiž vejdeme do nákupáku, tak jsme buď orlice, had, anebo žirafa, a to se týká hlavně vás žen, takhle vás rozdělují marketéři.
1: Co to teda znamená?
0: Tak píše se tady, že konkrétně orlice sledují ceny, čekají, až jsou úplně nejníž, a pak zaútočí. Mm-hmm. Sleva 70%, jdeš po kořisti. To se tady píše. Pak tady jsou hadi. A hadi mají k obchodňákům údajně odpor, vletí tam, rychle nakoupí zásoby a prchají pryč. Hmm. Tak to jsou hadi. A pak jsou žirafy a ty nákupy milujou a berou je jako takovou společenskou událost, kafičko a obchody a tady další kafe a tady zkoušení oblečení. Prostě takový jako celodenní výlet. Tak by mě zajímalo, jaký nákupní typ jste vy, jsi ty.
1: Já budu ten nákupní typ had podle mě, protože mě to hrozně nebaví, ale baví mě to, když jdu s přítelem, čověče, protože on jak jako natáčí klipy a tak, tak on má i to oko toho stylisty. A jemu fakt jako nevadí nosit mi ramínka a říkat, hele, tohle ti bude slušet. Opačně, to nemám. Já mu neporadím nikdy, co si má tam jako nakoupit, ale když to funguje takhle, tak je to rychlý, baví mě to, pak jdu spokojená domů, ale sama to nenávidím a nepůjdu tam prostě nic nakupovat.
0: Takže ty jsi had.
1: Jsem had.
0: A mě to teda záležitost žen, ale kdybych se zeptal tebe, Filipe, jaký ty jsi nákupčí teda?
2: Já budu taková jako malá žirafka, si myslím. Ne, že bych tam rád strávil jako celý odpoledne, ale když už jdu někam, tak si rád sednu chvíli na to kafe. Rád si klidně skočím někam, jenom něco zkusit, i když nic nepotřebuju. Za důsledek to samozřejmě má to, že tam utratím jako
1: nekřesťanské
2: hodně peněz za věci, které vůbec nepotřebuju. Ale jelikož bydlím za Prahou, často potřebuji vyplnit třeba 2-3 hodiny, no tak jdu prostě nakupovat.
1: A Michal?
2: A co ty?
0: No, já nevím, já si připadám, že jsem jako lama.
2: To počkej, ta tam nebyla ve výběru.
0: No, tak ale tak.
1: Proč tentokrát, Míšo?
0: Přidávám, pro tentokrát. Proč? Ty tam celou dobu tak jako pokorně stojím a s tupým výrazem sleduju, jak ze mě stříhají vlnu. Jak teda respektive ty prachy, jo? Tak, jaký nákupní tip jste vy? Můžete nám dát klidně vědět. My vám dáme další hity. George Ezra, Shotgun za malou chvíli a taky doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek frčí. Tak hezký ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na příjezdu do Ostravy od Havířova, zasahují hasiči u požáru osobního auta, počítejte se zdržením v koloně. No a ve Valašském Meziříčí v ulici Hulince za sjezdem z průtahu města se střetlo osobní auto s dodávkou, počítejte s omezením.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Za chvíli rychlá pětka o lupení na koncert Pussycat Dolls. Nejdřív ranní update a Filip.
1: Ranní update.
2: Letecká společnost ve Spojených státech mile překvapila svou dlouholetou pasažérku. Po dlouhých 10 letech jí totiž neočekávaně doručila ztracené zavazadlo, které se náhodně našlo v zapomenutém a zaneseném skladu na letišti v Chicagu. Zákazníci v americkém supermarketu prožili odpoledne hodně horké chvilky u regálu s pečivem. Mezi úhledně srovnanými balenými toustovými chleby totiž objevili živého hada, kterého musel na místě bleskově odchytit přivolaný odborník na plazy. Zamilovaný pár z Mexika se namísto tradičního obřadu v kostele rozhodl pro naprosto netradiční zážitek. Své manželské sliby si totiž vyměnili v hloubce 10 metrů pod mořskou hladinou za asistence hejn korálových ryb a zkušených potápičů. Tak co šli byste do toho? Já teda 10 metrů pod hladinou, podle mě by mi praskly uši.
3: To je jedna věc, pak jakože, tak řekli si sliby, probublali si sliby. No,
4: no hodně to bublalo.
0: Nicméně vy můžete požádat o ruku třeba někoho na koncertě. Konkrétně na koncertě Pussycat Dolls, které zahrají už příští středu 23. září v Pražské O2 aréně a my vám celý tento týden rozdáváme v soutěži Rychlá pětka po dvou vstupenkách. Tak pokud byste je chtěli vyhrát a chtěli byste zadáčo vyrazit, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: 7.37, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionu. Já mám příběh a když jsem dneska ráno odjížděl ve dvě z firemky, ve dvě ráno, tak mě zastavila paní na parkovišti a říká: dobrý večer, my vás s dětma posloucháme každý ráno a hrajeme rychlou pětku. Nám to přijde docela jednoduchý, ale asi to je stres, co? Když tam je ten posluchač ve vysílání. Myslím si, že jo.
1: Rychlá pětka.
0: Myslím si, že jo. A na to nám odpoví Káťa, která je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno, ahoj Káťo. Tak prosím tě, ty budeš soutěžit o dvě vstupenky na Pussycat Dolls příští středu v O2 aréně. Zeptám se, je to stres teďka, když jsi s náma ve vysílání?
2: Je to hrozný, ještě nikdy se mi to nepovedlo a je to strašný, takže nervozita je obrovská.
3: Tak držíme i tak palce a jdeme rovnou na to.
2: Děkuju.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Doplň přísloví, bez práce nejsou...
2: Koláče.
0: Jednoduchý.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Káťo, budeš vědět, který prst je nejblíž palci?
2: Ukazováček.
0: Přesně tak.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Která známá blondětá panenka má přítele Kena?
2: Barbie.
0: Je to Barbie.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, co je opakem slova rychle?
2: Pomalu.
0: Ano.
3: A poslední, pátá otázka. V jaký aréně proběhne koncert Pussycat Dolls?
2: No v O2čku.
0: Káťo, ty jsi neuvěřitelná.
2: Skvělý.
0: Ale a možná i tohle, co už hraje pode mnou. Slyšíš to, co hraje pod náma?
2: Slyším.
0: I hate this part.
2: Paráda.
0: Myslím si, že ty don't hate this part, protože vyhráváš 2 vstupenky do O2 areny na The Pussycat Dolls. Jsou tvoje, moc si to užij, posíláme a třeba se tam potkáme.
2: Děkuju, to je skvělý, mám radost, děkuju.
3: Gratulujem, ahoj.
0: Měj se krásně.
2: Ahoj.
0: No a pokud se nepletu, zítra je pátek a máme tady poslední 2 vstupenky. Opět v rychlé pětce zítra o 7:30.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Pussycat Dolls už příští středu v pražské O2 aréně. Teď na Hit Radio I Hate This Part v 7.43, hezké ráno. Dneska je výjimečný den, slaví 54 let seriál, který podle mě v 90. běžel v televizi snad po každý, co jsme ji zapnuli. Už víte? No jasně, Hockey Pierce, Radar, Klinger, Šťavajzna, hele, Plukovník Potr. Člověk za mě ty postavy znal možná líp než vlastní příbuzný.
1: Hele, já když se řekne Mesh, tak já si představím hnedka svýho tátu, který na to pořád koukal a já pak s ním právě.
0: Mesh. To je obrovský flashback. Taky to cítíte vy, kdo teďka posloucháte tu znělku? Pane bože. Jinak mimochodem největší televizní událost bylo finále. V Americe ho sledovalo přes 100 milionů lidí. A já si říkám, že je vlastně strašně škoda, že Mesh už v televizi nepotkáváme tak často. Mě totiž napadá jako pár současných seriálů. Jejíž vysílací čas bych mu s klidem přenechal.
1: Nějaký konkrétní?
0: Hele, Ulici nemyslím, na to mi nešahejte, jo? Tu nemyslím. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. Další hity pro vás za chvíli, taky aktuální doprava, tak hezký ráno, šampioni.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy přišla informace o překážce v provozu. Na Třebíšku v Dolních Lažanech počítejte s omezením kvůli výstavbě kanalizace. No a na dálnici D1 na 99. kilometru směrem na Brno stojí odstavené osobní auto. Dejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio. Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos, Fastboy, Hit Radio 7.54.
1: Znáte takový to, jak někdo vezme starý hit, přespívá ho, vy si říkáte, Ježišmarja, proč, to starý bylo dobrý. Ale někdy zjistíte, že song starý 50 let může někdo přespívat a může to znít skvěle. A přesně tohle je podle nás ten druhý případ, protože Sofian Mežmeš přespíval song od Jiřího Schellingera, a to pro chystaný film Bobule a Bobulky.
0: Ten song se jmenuje Léto s tebou, určitě podle názvu znáte, pokud ne, připomeneme ten originál, 50 let starý.
2: Za noci hvězdy padají a
1: miluju.
0: Jiří Schellinger, Léto s tebou. No a právě Sofián ho přespíval a zanechal za mě teda tu původní aranž, že to vlastně, je to takový hutnější, mi to přijde, jo. Geniální.
1: To mě baví teda.
0: Geniální. Sofián Mežmeš, já vždycky, když vidím Mežmeš, tak si vzpomenu na historiku, já byl jednou ve frontě na pivko na festiáku, kde právě Sofián byl, hrál a slyším, jak se baví dvě dámy, jo, tak 50 let a říkají, prosím tě, kdy bude ten medy, jo? Protože spoustu lidí s tím má problém, já taky nevěděl, když začínal. A příjmení Mežmeš, pro zajímavost, má svůj původ v Alžírsku, odkud pochází jeho otec. A jde o tradiční severoafrické příjmení, které zdědil právě po něm. Tak pojďme si dát teda přespívané Léto s tebou od Sofiana Medio.
1: A klidně nám pak napište, jak se vám ta nová verze líbí.
0: Tak pojďme na to, šampioni, 7.56.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné ráno, minuta po osmé, pojďme na další zprávy, vítejte u nich. Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, se bude nově platit celounijní manipulační poplatek. Krok zasáhne zejména čínské online prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise a bude ji každé dva roky přehodnocovat. Členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu letošního roku. Policie varuje před zákeřnými internetovými vyděrači. Ti vyhrožují zveřejněním záznamu intimních videohovorů, které v tichosti pořídili bez vědomí důvěřivých poškozených. Nejnovější českou obětí se stal muž z Litoměřicka, kterého si podvodníci nahráli a následně po něm chtěli nemalé peníze. Celkem přišel o více než 300 tisíc korun. Policie na podobné případy vydírání upozorňuje pravidelně. A pojďme také na fotbal. Barcelona vstřelila v soutěžním utkání minimálně 5 branek po páté v sezóně a 6. vítězstvím v řadě si upevnila postavení v čele La Ligy, když po drtivém výkonu v 6. kole deklasovala Racing Santander 7-2. Hosté, kteří po postupu mezi elitu stále čekají na svůj první bod z venkovních hřišť, na Nou Campu neměli nárok a hlavně kvůli Rafinhovi s Laminem Yamalem. Tito dva hráči se během 6 kol podíleli na neuvěřitelných 21 gólech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Do Jihlavy dorazí dva humanoidní roboti. Na unikátní přednášku s ukázkou můžete vyrazit už dnes od 17 hodin do výukového centra Vysoké školy polytechnické. Humanoidní roboti jsou vysocí zhruba 1,30 m, chodí po dvou, vidí vás a odpoví vám a dokonce si na ně budete moci i sáhnout. Vstup je zdarma, ale z důvodu kapacity je nutná registrace předem. A jaké nás dnes na Vysočině čeká počasí? Ráno nás budou místy provázet mlhy nebo nízká oblačnost, také doznívající déšť. Odpoledne pak bude polojasno a večer skoro jasno a teploty do 20 stupňů.

0: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Ahoj, dobrý ránko.
0: Krásný čtvrtek vám všem.
1: Snídaně šampionů.
3: Rozjíždíme třetí třetinu čtvrteční snídaně. Dobré ráno.
0: Mě by zajímalo, jestli naši posluchači doma taky žijou s člověkem, který jim potají vyhazuje věci a neví o tom, protože já jsem včera zažila dost nepříjemný překvapení a někdo se v tom podle mě za chviličku taky poznáte.
3: Tak pozor, k tomu taky něco mám. Pojďme na hity. Adele, Set Fire to the Rain, tím začíná další hodina.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: uší Hit Radio, taky Adele. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Znáte ten moment, když doma něco nemůžete najít, tak se zeptáte partnera a ten se tak jako začne podezřele vychýbat tomu očnímu kontaktu? Tak já jsem tohle zažila včera a jsou podle mě opravdu dva typy lidí. Jeden typ je ten, kdo všechno jako schovává, protože se to ještě někdy může hodit. A pak je ten druhý typ, co chce mít doma čisto, málo věcí a všechno vyhazuje. Tak já jsem schovávač a přítel je vyhazovač. A já jsem si včera večer balila věci na kytaru, protože jsem samouk, roky, říkám si dobrý, tak já se někam přihlásím a začnu někam docházet. Tak si balím tu kytaru a říkám přítelovi, Kubí, kde mám ten obal na tu kytaru, prosím tě? A on, není. A říkám, jak není, teď byl. A on, no, už není, tak teď si hrála doma, tak jsem se ho zbavil. A já v tu chvíli, já jsem byla tak naštvaná, protože ano, já chápu, když vyhodí nějaký nepotřebný věci, nějaký svíčky, něco, ale že vyhodí něco, co je takhle potřebná věc v případě muzikanta?
0: Je potřeba si rozdělit role. Ty jsi říkala, že jsi teda schovávač a tvůj kluk je vyhazovač, jo?
1: Jo.
0: No tak já jsem schovávač u nás a moje dívka je vyhazovač, jo? Já teda, já doufám, že neposlouchá, ale já doteď nemůžu najít součástku DJský konzoly, kterou jsem si objednával z Británie, protože nikdy jinde na světě nebyla a to poštovní bylo 4x dražší než ta samotná věc, jo? Když jsem to hledal, tak jsem to nenašel. Tak se ptám doma, jestli to náhodou jako neviděla. Ne, neviděla, nevím. No tak nevím, jestli tomu mám věřit, jo? Ale prostě není. A nebylo to úplně malý, bylo to zavalený v takový bublinkový, růžový folii. Není to prostě, jo? Takže vyhazovač ona.
1: A u Filipu doma je to jak?
2: U Filipu, tak přítelkyně je vyhazovač a já jsem schovávač a mám takovou super vlastnost, že umím schovat věc sám před sebou a nemůžu ji najít.
1: Ježiš,
2: jo, teď třeba aktuálně
1: taky.
2: Prostě jsem si koupil nový krásný boty na sport, takový drahý. Neseděj mi, takže je chci prodat, jenže jsem si do nich dal vlastní vložky a ty originální jsem nikam dal a nemůžu je najít. To znamená, ten inzerát bude prodám boty, vložky vlastní, že jo, protože nemám prostě k tomu.
0: Ty jsi mi úplně připomněl moji super schopnost. Podle mě, já kdybych šel teďka někam na pohovor a zeptali by se mě na nejsilnější stránky, tak bych řekl přesně, hele, jsem schopný si svoji věc někam prostě dát a už ji v životě nenajít.
2: Ano, ano.
1: Tak to jsme se tady my tři sešli teda dobře, no, tohle máme všichni stejný. Tak jak to máte u vás doma, dejte nám vědět, kdo z vás je vyhazovač, kdo z vás je schovávač a co vám případně ten druhej takhle schoval.
0: Co vám vyhodil? Chybí, co jste nenašli už? Číslo na WhatsApp 777937777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to na tohle číslo pošlete SMS-kou. Budeme moc rádi, buďte součástí vysílání, teď pro vás další hity. Krištof na Hit Rádiu, hezký ránko.
3: Nebo

0: snídaní šampionů, krásné ráno.
1: My jsme se tady s váma bavili o tom, kdo z vás je doma vyhazovač a kdo schovávač věcí. Už nám tady chodí zprávy od vás a já jenom ještě ve zkratce jsem si vzpomněla na jednu věc nepříjemnou. Já jsem příteli nakreslila takový obrázek. Já moc neumím malovat, ale koupila jsem si jednou, už je to tak 2 roky zpátky, plátno a akrylové barvy. A že to poprvé v životě zkusím. A našla jsem si videonávod na YouTube a byla to taková noční obloha se světýlkama a stromama a přišlo mi to fakt jako krásný. A je to třeba rok zpátky, nebo půl, co on vyklízel skříň a teďka jsem viděla, jak si to dal pod mikinu a jak s tím míří ke koši a já říkám, cože, co se to tady děje a on, teď to není jako moc hezký.
0: No, že by spíš zajímalo, co je těžký na namalování noční oblohy, ne? Tak vezmeš prostě černou temperu a uděláš tam žlutý tečky, ne?
1: Ne, to byl západ slunce, bylo to jako hezký.
0: No tak vezme, tak to žlutý kolečko uděláš větší. To
1: ale
0: je jedno.
1: Hrozný, pánové.
0: Tak co jste schovávači nebo vyhazovači, vy kdo nás posloucháte, tak píše třeba Eva. Ahoj, já a přítel jsme vyhazovači a moje maminka vše schovává. Prý, co kdyby se to někdy hodilo, takže to potom s přítelem pěníme.
1: Liduš, dobré ráno, mé nejmilejší rádio. Já mám kolegyni, jejíž manžel schovává naprosto všechno, především věci, které nikdy nebude potřebovat nebo určitě ne v takovém množství. Jedná se o různé kelímky, skleničky, tyčky od nanuků. Co prostě tyčky od nanuků? Nejvtipnější na tom je, že kolegyňka už do práce nanosila na tajňáka desítky sklenic od okurek, medu a podobně, protože kdyby to vyhodila doma, přišlo by se na to.
0: Já jsem si vzpomněl, jak tady čtu ty kelímky, jo, tak já se musím přiznat, já mám v garáži už to je skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
1: Jo, tak to mám doma,
0: a,
1: no.
0: A měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě to tam leží prostě tak asi do plastu to odvíst. A počkej, tak za to jsou nějaký peníze, ne?
1: No, to jsme o dost přišli tím pádem.
0: Akorát je blbý, když to je počištěný třeba Marek ztracený, že bych to vracel někde na Majalesu, ne?
2: Já myslím, že většinou bývá i 50 nebo i 100 korun vratná záloha.
1: Hmm.
2: A to jsem teda chtěl jako říct, že to je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku, tyjo, tak to máš v hlavě, máš fotky.
0: A takovej jsem já.
1: A tamhle jsou dveře, Fílo. Tak, Renata, hezké ráno, my jsme oba schovávači, ale každý úplně jiného typu. Takže doma plno nesmyslů a hádky, proč tohle potřebuješ a tedy. Já nechápu, proč přítel řeší toto a on zas nechápe, proč já něco jiného. Bylo by super, kdyby každý z nás vyhodil věci toho druhého a máme prázdný dům.
0: Mm-hmm. Pojďme na hlasovku od Lucie.
3: Dobré ráno. Tak já jsem určitě vyhazovač a právě nesnáším u manžela to, že všechno schovává. Dostane něco nového a neotevře si to, dokud to nepotřebuje. Prostě je to furt v krabici a nevím, nebo v celofánu s cedulkama schovaný. No, ale že jo, práší se na to, překáží mi to. A takhle jednou dostal od svý matinky takový hrozný zelený svetr s kostěnýma knuflíkama. A já mu říkám, no, tak to je hrozný, to nosit nebudeš. No a tak jsem mu to prostě schovávala tak dlouho ve skříně, až jsem prostě udělala repolarizaci a skříň se mi klidila, samozřejmě ten svetr jsem vyhodila. A když se po něm jednou skáněl, tak já říkám, nevím, kde je, nechal jsem to náhodou u mámy. A on, to byl tady, a já říkám, tam nebyl, tam už jsem ho neviděla, jsem ho nikam nedávala. No naštěstí už potom se po něm scháněl a když mi to jednou prošlo, tak takhle když dostane, tak je vždycky nějaký ošklivý trika nebo to, tak to pak rozstříhám na hadry a tvrdím, že to tam nikdy nebylo. No, takže u nás to funguje takhle, hele, ale asi se už na to zvyknul a nepátrá po věce, které tam už nejsou. No, ale právě to hromadění, to je bohužel jeho slabost a za chvilku bychom se tam nehli. Takže já jsem určitě vyhazovač.
1: Zdravíme tchýni, která doufáme, že poslouchá a slyší toto.
0: No já spíš o tom přemýšlím, že jestli poslouchá jako Lucky manžel, jo? Tak teďka to slyší a říká si, where is my sweater? Od maminky! To bude to, čo dneska, ale zase usměřovan do večerné. A my se ptáme, where is my husband? Tohle je Ráje na Hit Radio, my vám děkujeme za vaše zprávy, moc nás to pobavilo. A teď hrajeme další hity. 8.21 na Hit Radio. Dobré ráno.

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Ostravě v Orlovské ulici na křižovatce s Betonářskou se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a mezi Opavou a Ostravou na silnici 1/56 u Ludgeřovic se srazila dvě osobní auta, očekávejte silný provoz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Kuličky, kuličky. A i tohle Swedish House Mafia na Hit Radio Don't You Worry Child 8:33 a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Žena v Kanadě nevěřila vlastním očím, když při zpracování domácí zeleniny z vlastní zahrádky narazila na ztracený poklad. Na koření mrkve totiž po letech objevila svůj snubní prsten, který kdysi dávno zapadl při pletí záhonů. Turisté toužící po romantických úzkých uličkách a scenériích, které jakoby vypadly z pohlednice, za nimi nemusí vyrážet do okřídlených velkoměst, jež náporem praskají ve švech. Nový seznam 20 nejkrásnějších měst světa zahrnuje skryté perly, o kterých jste možná nikdy neslyšeli. Na vrcholu stanulo italské Praiano na pobřeží Amalfi, druhé místo putovalo do Japonska a třetí do Ekvádoru. Bezpečnostní pracovník v jedné asijské bance se stal terčem vtipálku poté, co nechtěně spustil poplach. Podařilo se mu totiž omylem zamknout se v trezorové místnosti, kde pak musel v obklopení peněz čekat několik hodin na ranní směnu.
3: To je hrůza.
0: Omylem, no jasně.
2: Teď ty plný kapsy, víš co?
0: Jasně. A vlastně to je prima nápad. Prima nápad se zaměstnat u banky a pak jako mít v hlavě plán, jaký vybrat. A když to vám zamkne, tak říct, hele, já tady pracuju, mě to tady zamklo.
3: Hele, jestli jste viděli La Casa de Papel, papírový dům, tak ano. Oni tam vykrádají ty banky a já si říkám, to je tak promyšlený, že to vlastně může být pak perfektní návod pro někoho, jak to jako dělat. Tak mě to napadlo, když jsem slyšela.
0: Borci to nevyšlo, no, Bella Ciao nebude. Hele, kdyby mu to vyšlo, tak bychom zahráli Bella Ciao, ale protože mu to nevyšlo, bude Shania Twain, kačing,
3: kačing,
0: kačing, ono mu to nekačing. Pojďme na to, tohle je srdcovka, další srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5.

0: no, tak jo, pojď ho říct.
1: Vidíš to, když to vypneš na těch 12 hodin, mám pocit, že tě ztrácím. Takhle by to mohlo fungovat. Hele, tak Steve Jobs, když si chtěl změnit svět, teď nám jeho odkaz pomáhá před žárlivostí. iOS Alibi Included. Poetika na Hit Rádiu, za chvíli taky Kato a John. Turn the lights off, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.

0: na Hit Rádiu.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte Hitrádio snídaní šampionů a dneska v 7.10 ostatně, jako každý den, jsme se snažili dozvonit u paní Lenky. Dnes byla naše hlídka na jihu Čech, konkrétně v Budějcích, v části Hlinsko, ale paní Lenka nám neotevřela, ale prej na tom domě byly kamery, nám říkala naše kolegyně Dana, která tam stepovala s 5000-ovkou, tak se paní Lenka může podívat na kamerách.
2: V tom případě, když to dneska nevyšlo, tak zase na zítra navyšujeme výhru o 1000-ovku a vy můžete soutěžit o 6000 a v 7.10 zase buďte připravený.
1: No a samozřejmě největší pecka se chystá na konec téhle soutěže a to je příští pátek, kdy jeden z vás, kdo bude registrovaný na webu hitradio.cz v soutěži Kdo pak to zvoní, vyhraje 50 tisíc korun.
2: 50 tisíc korun, chápete to? A dovezeme vám to ne tentokrát naše hlídka, ale já a Michal.
1: To bych neřekl jako tu výhru. Prostě 50 tisíc, jo? Tak registrace na webu hitradio.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: TikTok. S Kešou uzavíráme čtvrteční snídaně šampionů, no on už je čtvrtek vlastně.
1: Strašně to uteklo, ať už ten týden, anebo teda dnešní snídaně šampionů, aspoň mě.
0: No tak zítra se budeme těšit, uděláme si to takové páteční, nicméně před vámi celý čtvrtek, tak to dneska zvládněte a zítra v 6 tady.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: A připomínáme, že zítra v 70, kdo pak to zvoní, 6000 korun pro někoho z vás, registrace na webu hitradio.cz.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebícku v Dolních Lažanech počítejte s omezením kvůli výstavbě kanalizace. Jiné problémy hlášené nemáme. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio Vysočina.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Strany vládní koalice budou dnes pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Vláda chce rozpočet schvalovat na své schůzi 21. září. Ropit spustil preventivní kampani 3 sekundy je to easy. Cílí na mladé chodce s mobily a sluchátky v uších v ulicích Prahy. Pomoci jim má vyhnout se rizikovým situacím, jak vysvětluje mluvčí Ropidu Filip Drápal.
5: Chceme apelovat na všechny děti a mládež, aby právě tou kampaní 3 sekundy si osvojili ten návyk, kdy stlumí hudbu a odhlédnou od svého mobilního telefonu. Chceme na ně působit jednak přes sociální sítě i přes školy.
4: Na webu 3sekundy.cz jsou navíc také dvě interaktivní hry, kde si lidé vyzkouší, jak se pohybovat v reálném provozu. Na rozvoj evropských obranných schopností a transatlantickou spolupráci se dnes zaměří Pražský obranný summit 2026, pořádaný Mezinárodním institutem pro strategická studia. Pořadatelé uvádějí, že se summitu zúčastní přes 250 představitelů vlád, armád, obranného průmyslu, analytiků a médií. No a fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku.
1: Tak dneska bude oblačno, později polojasno, výjimečně může ještě přijít nějaká ta přeháňka a teploty přes den 17 až 20 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková. Za chviličku vás pozvu třeba i na víkendové výhodné nákupy, tak zůstávejte s námi.

Tohle byly 21 Pilots na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin 11 minut. Taky si strašně rádi povídáte o jídle. Mě tady kolegyně před chviličkou vykládala, jak skvělá si jí povedla včera večeře s pršutem, žampiony a sýry. A já jsem teďka tady narazila na zprávu, že v Hodicích se v sobotu bude mlsat. Nebo mlsat, hele, spíš se řádně nadlábnete, všichni milovníci zabíječek. Takže zavřete oči a představte si. Jitrnice, jelita, ovar, rejt, zabíječkový guláš, prdelačka, vepřové kýty na rožni, klobásy a další zabíječkové dobroty. Ano, tak to všechno na vás bude čekat v sobotu na návsi v Hodicích, tak já vám přeju, ať chutná. A to i další muzika z Hitrádia Vysočina. Tady je David Stypka, Eva Farná.

Ode dneška až do pondělí vás v City Parku Jihlava čekají oblíbené dny Marianne, dny plné stylu, inspirace a taky výjimečných nákupních příležitostí. Letoským navíc přibyla i Marianne Lounge, kterou na Vysočině najdete exkluzivně pouze v City Parku. Za své nákupy obdržíte dárky a taky oblíbenou tašku dny Marianne. Stačí jenom předložit kupon z tištěné knížky nebo mobilní aplikace dny Marianne. Další odměny získáte při předložení 5 účtenek z 5 různých obchodů. No a muže doma rozhodně nenechávejte, za prvé si můžou něco také koupit, za druhé někdo musí nosit ty tašky. Takže dny Marianne v City Parku Jihlava si letos rozhodně nenechte ujít od pátku až do pondělí.

Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: legendy. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Vždycká. Každý den něco, co potěší.
1: Tak nám na Vysočině pořádně zapršelo, to by se asi dalo pokládat za dobrou zprávu. I když jsem teda slyšela, že na to, aby se třeba znovu zaplnil Orlík, je potřeba ještě zima plná sněhu a teprve až to začne odtávat, tak by se ten stav vody mohl vylepšit. No tak uvidíme. Hele, když jsem si zadala, jaká bude letošní zima, tak mi to tady píše. Zima 2026-2027 může být v Česku nezvykle deštivá. Meteorologové rovněž předpovídají nadprůměrné sněhové nadílky na horách. Že by? No, jsem zvědavá. Teď už na Hitrádiu Vysočina jedna srdcovka, R.E.M. No a další uslyšíte i dneska po 12. hodině na Hitrádiu Vysočina. Tak buďte s námi.

0: veliký průvod králů v historických kostýmech, který bude mít až 200 účastníků. Dopoledne se můžete věnovat sportu, je tady Havlíčkobrodský půlmaraton a v odpoledních hodinách a večerních hodinách vás zvu na koncerty No Name, Proteus, Poletíme.
1: No a bude toho samozřejmě ještě mnohem víc, tak přijďte v sobotu slavit do Havlíčkova Brodu.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Hit Radio.

0: turn to dust all that I adore.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: září do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Vysočině nemáme hlášené žádné dopravní problémy, to je určitě dobře. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Zvijany. Srdeční záležitost.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Tripartita bude dnes projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok a novelu zákonníku práce spravedli odměňování, která vychází z unijní směrnice. Vláda se chystá rozpočet schvalovat v pondělí 21. září. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Vyšší ceny ropy zasáhnou i zemědělství. Dopady rostoucích nákladů se liší, ale největší tlak pociťují obory s nepřetržitým provozem a vysokými náklady na chlazení. O koho jde, upřesňuje mluvčí potravinářské komory České republiky Marek Zemánek.
8: Zejména pekárny, zpracovatelé masa, mlékárny a pěstitelé skleníkové zeleniny. Některé pekárny navíc kvůli častému zavážení zboží musely již na jaře zavést palivové příplatky. Plošné zdražení ze dne na den nečekáme, ale tlak na růst cen je všude přítomný.
7: Podle Zemánka se vedle drahých energií a nafty zvedají také náklady za poplatky za obaly a odpady. Summit Evropské unie, který začíná ve čtvrtek 15. října, bude dvoudenní. Jednání Evropské rady začne ve čtvrtek ráno a skončí v pátek kolem oběda. Šéfové států a vlád se mají zabývat mimo jiné situací na Ukrajině, migrací, rozšířením Evropské unie, ale i budoucím dlouhodobým rozpočtem. No a čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu svěřenci Jiřího Nováka uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli na 3. místo.
0: Tak dneska bude spíš oblačno, později polojasno, teploty odpoledne 17 až 20 stupňů, přehánka jenom výjimečně, no a noci očekáváme jasno nebo polojasno a tvorbu mlh a teploty noci 9 až 6 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina stále Markéta Zušťáková, společně se mnou už za chviličku třeba Činasky a nebo Katy Perry. Krásný den.

0: co zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, i dneska měl někdo z vás možnost si v naší soutěži Kdo pak to zvoní vyhrát peníze, a to 5000 korun. Tak jak to v těch 7 hodin 10 minut dneska dopadlo?
2: Tak jdeme zvonit.
1: 30 sekund běží právě teďka.
2: A vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, tak běžte se podívat, ven, jestli tam náhodou nestojí slečna s 5000ovkama.
3: Jsem tady, pořád čekám, nikde nic, vevnitř tma, vidím francouzským oknem dovnitř baráku. Vidím krásný kytky, ale pořád nikoho.
2: Posledních pár vteřin.
1: Takže 5000 zůstává u nás a my přidáváme 1000ovku, hrajeme zítra o 6000 korun, takže kdo je registrovaný do soutěže na Hitradio Vysočina.cz, tak zítra v 7.10 očekávejte zvonek a peníze za dveřmi.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: co se děje na Vysočině.
1: Ano, mám pro vás pár zajímavých pozvánek, kam by se dalo o víkendu vyrazit. Třeba sbor dobrovolných hasičů Příchseka zve na tradiční rybí hody. Ty se uskuteční tuto sobotu od 10 hodin u rybníka. Budou tam rybí i masové specialitky, vytápěný stan, tombola a dokonce i večerní zábava. Na třebícký jarmark a taky bramborovaní to vyražte v sobotu na Karlovo náměstí. Začíná se v 10 hodin. Můžete přijít nakoupit pochoutky a dobroty a třeba se podívat i na tradiční sloukání másla. No a těšte se i na přehlídku folklorních souborů. Tak si to užijte.
0: Vysočina. Tady jsme doma.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
0: Hit Radio. Hit Radio. Come on.
4: You ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Friends na Hit Rádiu Vysočina v 10 hodin 34 minut. Tak si představte, že můj kolega Milan Řezníček odfrčel na výlet do Paříže. A co tam dělal, tak to nám prozradí vlastně on sám, protože ho mám teďka na telefonu. Ahoj!
1: Bonjour!
0: Tak povídej.
1: Ahoj, no protože my jsme si měli takový výlet, on to byl vlastně takový dárek k mým blížícím se narozeninám. Já jsem dostal šanci podívat se na koncert Celine Dion v Paříži.
0: Aha.
1: My jsme byli včera na koncertě Celine Dion, já tomu to teďka nemůžu uvěřit, jo, protože já jsem mi to vlastně říkal, ona vlastně ta pouze těma vstupenkama byla do posledních chvíle úplně jakoby nejistá. My jsme přes, protože když se vlastně vstupenky dali do předprodeje, tak nějakých 9 milionů lidí se registrovalo, že chce vyrazit na koncert Celine Dion do Paříže, kde vlastně má nějakých 20 koncertů během září a října. A my jsme vlastně ty klasické lístky nesehnali, takže se nám podařilo přes jistý americký portál získat údajně vstupenky, kdy vlastně mi přišlo jenom potvrzení, jakože jo, že jsi zaplatila za něco, co vlastně neměla, a měla vlastně informaci, že dostaneš ty vstupenky až jakoby těsně před tím koncertem, z toho důvodu, aby se to mohlo přeprodávat. Takže my jsme vlastně odletěli do Paříže a vlastně v tu chvíli jsme ještě nevěděli, jestli ty vstupenky mít budeme nebo nebudeme. Pak teda nějaký vstupenky přišly a teď vlastně do poslední chvíle, když procházela tím turnikem, tak nevěděla, jako jestli to nebude něco falešného, jestli nějaký podvod. Jaká euforie zavolává, když se dostala do té arény, kam se vešlo potom společně s náma 40 tisíc lidí. Bylo to úžasného, nepopsatelného. Prostě wow, paráda, krása.
0: Tak já tady mám jenom takový echo, že opravdu je tě strašně špatně slyšet, tak já jenom doplním, že kolega Milan Řezníček je na koncertě, nebo byl včera na koncertu Celine Dion, byl to úžasný zážitek, dostal to k narozeninám, takže my zdravíme do Paříže, já si myslím, že až budeš tady přímo ve vysílání, takže nám všechno řekneš pěkně dopodrobna, aby jsme tě dobře slyšeli. Tak díky moc a zdravíme, ahoj.
1: Ahoj.

0: Tohle byla Sigma na Hitrádiu Vysočina. Je 10 hodin 44 minut. Dneska 17. září je den živnostníků, takže my zdravíme všechny podnikatele a živnostníky. Myslím si, že dneska můžete vyrazit třeba na něco dobrého k obědu, už se to blíží ta doba. A my vám taky na Hitrádiu Vysočina hrajeme za chviličku One Direction.
1: Hitrádio.

0: happy time.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na D1 na kilometru 99 ve směru na Brno stojí u Krajnice porouchané auto, tak si tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka teď ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75%. Nevylučují ale její zvýšení na některém ze zbývajících letošních jednání. Česká televize plánuje od letoška do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců, tedy téměř 350 lidí. Vychází to z dlouhodobých plánů, které už dříve schválila Rada České televize. Uvedl to generální ředitel Hynek Chudárek. Česká televize v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. Začátek školního roku přináší rodičům řadu výdajů. K pomůckám a kroužkům se přidávají i obědy, které mohou stát kolem tisícovky měsíčně. Rodiny v těžší finanční situaci ale mohou získat pomoc, jak říká koordinátorka projektu Obědy do škol Barbora Nejedlá.
7: Doporučila bych rodičům, pokud cítí, že potřebují podpořit, aby se obrátili na někoho ve škole, komu důvěřují, na třídního učitele nebo vedení školy a informují ho o našem projektu, ať zkontrolují stránky Women for Women, registrují se do aplikace, spojí se s námi, aby jsme mohli popsat, jak spolupráce funguje.
6: Při absenci musí rodiny obědy odhlásit, jinak může být dítě z projektu vyřazené. No a fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne ve Štruncových sadech v 21 hodin.
0: A pojďme mrknout na počasí, bude převažovat oblačno nebo polojasno, může se objevit přehánka, teploty 17 až 20 stupňů, no a v noci převážně jasno nebo polojasno, připravte se na mlhy a teploty 9 až 6 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
0: Už za chviličku na Hit Radio Vysočina soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak zůstávejte s námi a vyhrávejte a tady už je Shakira.

Harris a taky John Newman na Hit Radio Vysočina. My i dneska, protože je čtvrtek po 11. hodině, tak soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku do tohle rodinného zábavního parku. No a papoušek si dneska na pirátskou loď sebou vezme telefon. Takže si to pamatujte, vytočte 725 44 38 37.

0: všecko, tak všechno mám.
1: Užijte si rodinné centrum Robinson.
2: Ano, my soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku. Já teda musím říct, že tady dneska nějak bojuju s tím telefonem, tak já doufám, že Naďu uslyšíme. Tak halo, halo, je tam Naďa?
3: Ano, tady je Naďa.
2: Já tě slyším, doufám, že tě slyší i všichni posluchači. Tak prosím tě, Naďo, co si sebou dneska papoušek bere na pirátskou loď?
3: Dneska papoušek bere telefon.
2: Je to tak.
1: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
2: Tak Nadi, já moc gratuluju, výhra je tvoje, takže můžeš vyrazit do Robinsonu společně s dětma a užít si zábavu, jo?
3: Děkuji moc a mějte se moc hezky.
2: Taky, tak Naďo, gratulace velikánská, já jenom chci říct, že dneska je čtvrtek a dneska v Robinsonu je vždycky každý čtvrtek taková akce, že zaprvé pokud máte dítko do 2 let, tak má vstupné zcela zdarma a když přijde jeden doprovod, tak platí pouze 50 korun a to je vždycky ve čtvrtek dopoledne, tak to si myslím, že velká šance. Dneska už asi nestihnete, ale třeba příště. No a nebo zase příští čtvrtek zavolejte do Hit Rádia Vysočina, vyhrajte si rodinnou vstupenku.
4: Hit Rádio Vysočina.

0: Zaspívala nám Rihanna na Hitrádiu Vysočina, tak na Floridě prý mají teďka takový nový zákon, že kdo měří pod 157 cm, tak musí v autě jezdit v autosedačce. Tak co, kdo z vás má ve svém okolí adepta na autosedačku i v dospělosti? Hele, ale jsem si říkala, co když se řídí ten člověk, to v té autosedačce nedosáhne na pedály přece, takže prostě žádný řízení, musí se nechat vyvážet asi.
1: Hit Radio.

0: Vánoční snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už je skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
2: Jo, tak to mám doma,
1: a měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě to tam.
3: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
1: Takovej jsem já.
2: A tamhle jsou dveře, Fílo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Na Hitrádiu Vysočina Miley Cyrus a teď už písnička od John Bon Joviho, ve které vzpomíná i na divokou noc v New Orleans a na jednu fascinující ženu, která pro něj stělesňovala kouzlo a energii tohoto města. Tak hele, třeba máte taky takovýhle prázdninový vzpomínky, kdo ví, tak jdeme snít. No a další podobný songy i dneska večer po 18. hodině v rámci Hitrádiu Classic na Hitrádiu Vysočina.

Písničku mají na svědomí Eva Farná a taky Mira. Slyšeli jste ji na Hitradiu Vysočina ve 11:15. Tak si představte, že necelé 2 dny trvalo pátrání po zloději, který vykradl lesní bar na Žďársku. Ona ho zachytila fotopást, policie se obrátila na veřejnost a ta samozřejmě pomohla toho muže najít. Takže vlastně to zase dobře dopadlo. Myslím si, že už je to několikátý případ takovýhle krádeže v lesním baru a myslím si, že vždycky na něj přišli. Tak jenom takový varování, kdybyste měli náhodou nějaký nápad, že si přijdete k nějakým penězům nebo k nějakému pití v lesním baru. Hele, najdou vás. Najdou. Alan Worke za chviličku, já se loučím, přeju hezký zbytek čtvrtečního dne a budu se těšit zítra v 9. Ahoj.

Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Feeling blue without you.

0: extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Zatím je doprava poměrně klidná, nic dramatického se aktuálně neděje, v klidu projedete také po dálnici D1, a to jak ve směru na Prahu, tak na Brno. Kdybyste ale o něčem věděli, jsme tu pro vás. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
3: Hezký den všem. Na začátku školního roku je na místě připomenout všem žákům a studentům do 26 let.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Rozsáhlá reforma státní správy byla podle Hradu přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Naopak prezident podepsal zákon o znovu zavedení EET. Začátek školního roku přináší rodičům řadu výdajů. K pomůckám a kroužkům se připojí i obědy, které mohou stát kolem tisícovky měsíčně. Rodiny v těžší finanční situaci mohou získat pomoc. Jak? Popisuje koordinátorka projektu Obědy do škol Barbora Nejedlá.
5: Doporučila bych rodičům, pokud cítí, že potřebují podpořit, aby se obrátili na někoho ve škole, komu důvěřují, na třídního učitele nebo vedení školy, a informují ho o našem projektu, ať zkontrolují stránky Women for Women, registrují se do aplikace, spojí se s námi, aby jsme mohli popsat, jak spolupráce funguje.
4: Při absenci musí rodiny obědy odhlásit, jinak může být dítě z projektu vyřazené. Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv, přesto je každý pátý Čech hází do koše. U příležitosti blížícího se Světového dne úklidu připomíná projekt Nevyhazuj léky, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. Tu bychom měli kontrolovat pravidelně, ideálně každého půl roku. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Včera se hrály další hokejové zápasy. Jihlavským hokejistům se na ledě Sokolova ale vůbec nedařilo. První dva góly dostala už v začátku a celkově Dukla prohrála 3-6. Veselější to nebylo ani pro horáckou Slavii Třebíč, která venku podlehla Litoměřicím 0-3. Další zápasy se hrají v sobotu, červenožlutí přivítají Chomutov a Horáci vyrazí na led Přerova.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Vypadá to, že se už vypršelo, mračna se protrhala, odpoledne by na nás na Vysočině mělo vykouknout sluníčko, večer už bude nebe skoro jasné a teploty do 20 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Nádherné poledne, nádherný čtvrtek vám přeju. 12 hodin 3 minuty. Dobrou chuť k obědu a my tady na Hit Rádiu opět servírujeme naše oblíbené srdcovky. I dneska se spolu vrátíme do doby, kdy jsme například seděli doma u televize a sledovali Davida Copperfielda, jak nechal zmizet sochu svobody, anebo dělal takový ty karetní triky. Pamatujete si to? Ze kterých nám šla hlava kolem? Celá rodina jsme seděli doma u té televize, koukali jsme. Přesně jsme si jako říkali, to červený eso, to si budu pamatovat. To se tam nemůže objevit znova. A nakonec se opravdu objevilo. No, šla nám z toho hlava kolem, to je prostě neuvěřitelný. No a hlava kolem vám půjde taky i z dnešního výběru srdcovek, který pro vás mám. Začínáme nádhernou skupinou Korns a pak si dáme taky něco z českých Luhů a Hájů.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 21 Course. Ve 12 hodin 7 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Rodiče, máte doma malé děti? Hrajete alespoň trochu na kytaru? A chcete si s nima zaspívat? Jestli odpověď je ano, ano a ano, tak mám pro vás tip. Já teď trochu otevřu i moje vlastní soukromí. Já mám 4letýho syna a teď každý den doma hraju na kytaru a zpíváme jednu a tu samou písničku. Jeho ve 4 letech strašně, ale strašně baví. Mě vlastně jako taky, protože to je hrozně jednoduchý na tu kytaru, proto se ptám, jestli aspoň trošku hrajete, protože jednoduchý rytmus, naprosto jednoduchý easy akordy a je to hrozná sranda. Je to rychlý, není to žádnej Béba a podobný strejček Donald, co doma kačera měla, tak podobně. Ale je to český, je to super. A vlastně si jako říkám, že jednou, až ten kluk bude velký, tak asi bude mít jako vzpomínku na dětství, jakmile uslyší tuhle písničku, na to, jak jsme doma v obýváku, na to fakt jako tančili, skákali a blbli. Zároveň si říkám, je nějaká písnička, díky který si vy vzpomenete na vaše rodiče? Kterou s váma zpívali, kterou jste třeba poslouchali na gramofonových deskách. Prostě, když uslyšíte nějakou písničku, vzpomenete si na svý rodiče. Dejte mi vědět, která to je na 777-937-777. Třeba si ji dneska i zahrajeme v srdcovkách. No a tohle je ta, o který já teď mluvím. Jak říkám, je to hrozně jednoduchý. Strašně se u toho vyřádí, zasmějete se, vy se ji naučíte úplně v klidu prostě na kytaru a je to boží, je to český a je to prostě rock and roll. Takže tohle je srdcovka z mého domova.

0: Ice MC na Hit Radio It's a Rainy Day. Je přesně čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ale byla taky krásná srdcovka. Já jsem se vás dneska ptal, jaká píseň vystihuje vaše rodiče? Jinými slovy, když prostě si zavzpomínáte na své dětství, když jste byli malí, je něco, co třeba vám zpívali vaši rodiče a když byste to teď slyšeli, tak si vzpomenete na mamku s taťkou? Tak ano, odpověď je ano. Třeba Lucka píše, ahoj Kyrko, nám taťka vždycky od mládka zpíval Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. Teď to občas taky zpívám svýmu synkovi. Tohle je nádhera, jak se potom jako propojujou prostě ty vzpomínky přes ty generace a je to všechno tou hudbou. Další zpráva třeba Mirka tady píše z Horních Beřkovic. Ahoj, já mám v srdci Šlipanenky silnicí. Když jsem byla malá, chodili jsme s mamkou přes louku za dědou a zpívali jsme si. A jednou, když za dědou přijela teta a my za nimi šli na návštěvu, tak se mamka vyfikla, měla bílé kalhoty, šli jsme opět přes louku, mamka začala notovat a šli panenky a v tu chvíli udělala takový ten vojenský pevný krok, ale do louže. Smáli jsme se až k dědovi, kde se musela celá převleknout, je to už asi 30 let, ale pořád se tomu musím smát. Zdraví Mirka. To je taky krásná vzpomínka a zase je to tou hudbou. No nádhera. Na jakou další píseň si vzpomínáte vy z vašeho dětství? Která spojuje vás a vaše rodiče? Dejte vědět 777 937 777 a my si dáme srdcovku s číslem 4 Anastasia.

0: romantická píseň Saša, If You Believe. To je poslední srdcovka, kterou slyšíte dneska na Hitrádiu ode mě. Ještě nás čeká jedno na přání.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Dnešní srdcovky jsou trošku nostalgické, to je pravda. Vzpomínáme na naše rodiče a především tedy na písně, které nám zpívali, když jsme byli děti. A co vám, jaká písnička vám ty vaše rodiče připomněli? A vlastně je hezký, že teď dospíval Saša a Saša mi poslala taky hlasovku.
2: Písničkama, protože pocházejí moje maminka z Moravy, kdykoliv jsme jeli na Moravu a projížděli jsme Hodonínem, tak tatínek vždycky otevřel okna, začal zpívat Hodonín je zaujáčka, ale zpíval to všem, kdo šli okolo, takže bych pubertě zase hrál úplně vyřízený. Když jdu se svým dítkem teď na Moravu, dělám úplně to samý a mám z toho strašnou srandu. Takže za mě Morava a Hodonín je zaujáčka.
0: To je krásný, já to úplně vidím. Jaká to byla vostuda, že jo, když jste byli děti, tak jste si říkali, pane bože, už zase všichni se otáčí a teď člověk dělá úplně to samý. To je prostě krásný. Tak jo, pojďme ještě tady koukám v rychlosti. Ahoj, naši měli svoji písničku Wind of Change. To je krásný, od Scorpions, jelikož samozřejmě neuměli anglicky, tak tomu říkali pískaný ploužák, tak pochopitelně. Já si vzpomenu vždy u Labouche Be My Lover na mámu, pouštěla si to pořád dokola a my se segrou jako puberťačky to už nemohli ani cítit. Teď se mi to teda taky líbí. Zdraví Lucie. Taky krásný. Stáně ještě píše, ahoj, u mě vzpomínka na mamku, protože rodiče jsou metalisti. Tak když hraje Alice Cooper Poison, tak hned mi naskočí mamka. Mít rodiče metalisty? Stáně, jaký to bylo? Napiš mi ještě na 777-937-777. Alice Cooper tady u nás na Hitrádiu, to už by byl asi velký úlet, to je pravda, ale můžeme si aspoň o tom popsat na WhatsAppu. Co byste dneska chtěli slyšet? Píseň vašich rodičů. Dejte vědět, za chviličku srdcovka na přání.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park. Je 12 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před náma srdcovka na přání a vypadá to, že nejoblíbenější skupinou obecně našich rodičů byly Pink Floydi, teda podle všech zpráv, co mi sem chodí na WhatsApp Hit Radio. Ale samozřejmě mám tady ještě jako spoustu dalších a dalších a dalších krásných vzpomínek na vaše rodiče. Je to nádhera. Vybrat zase jednu píseň je extrémně těžký. Já se tady ještě vrátím zpátky ke Stáně, která posílala zprávu, že mamka zbožňovala Alice Coopera a zbožňuje ho dodnes. A já jsem se ptal, jaký to bylo mít rodiče metalisty a píše, no, byli to takoví ti vlasatí lidé za komunistů, což se moc nelíbilo společnosti, hlavně teda taťka. Hudba u nás o víkendech hrála dost hlasitě, bylo to takové rušné, ale teď jim je přes 60, taťka sbírá metalové desky a mamka si pouští metal k uklízení. Je krásný. A když jsme to Alice Coopera, tak mi ještě tady přišla zpráva od Radky, která píše, já mám teda taky Alice Cooper Poison strašně ráda. Jenom ne s rodičema, ale s mýma bratrama. Bohužel už ale nejsou mezi náma. Byl by fajn, kdyby si ji pustil. My jsme Hit Radio. Alice Cooper tady u nás na Hit Radio. Asi to jako nejde. Na druhou stranu, když se řekne, že něco nejde, tak pro mě to je takový jako červený hadr. Já jsem se narodil v dubnu, já jsem bík a já prostě jdu proti tomu červenému hadru. Takže proč ne? Tohle jsou srdcovky a jsou to vaše vzpomínky. Já jsem na něm byl, když tady byl s Johnny Deppem pár dní zpátky. Kdybyste chtěli vidět, jak Alice Cooper vypadá teď momentálně v roce 2026, tak u mě na Instagramu jsou videa, jako Jirka Plnář, jsem tam, můžete si kouknout. A teď si dáme rok 1989 tady na Hit Radio. Jenom pro vás. Vzpomínka na vaše bráchy, na vaše rodiče.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kiss Warren na Hit Radio. V závěru dnešního poledne před námi nejnovější zprávy.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 116,5 ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, pozor na to tam. A mezi kilometry 141 až 112 jede na této trase také vozidlo údržby, tak opatrně. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Jména dárců jsou součástí.
5: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Energie znovu zdražují, ceny plynu a elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá také do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen bránit a chránit, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
7: V tuto chvíli lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky, a i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
6: Podle odborníků se vyplatí nabídky dodavatelů porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale také délku smlouvy a podmínky jejího ukončení. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka ponechá základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Nevylučují ale její zvýšení na některém ze zbývajících letošních jednání. Policisté a hasiči kvůli bombové výhrušce ráno evakuovali stovky pacientů z nemocnice v Hořovicích na Berounsku. Na místo vyslali maximální počet hlídek a psovody zepci vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Zatím do zhruba 12. hodiny žádnou výbušninu nenašli. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Nemocnice Jihlava začne využívat novou magnetickou rezonanci. Přístroj je svým výkonem jediný na Vysočině. Pracuje s vyšší intenzitou magnetického pole, což zpřesňuje zobrazení a mohou se zkrátit i čekací doby na vyšetření. Přístroje vyšly na 46,5 milionů bez DPH. Hrazené byly prostřednictvím Národního plánu obnovy.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Odpoledne už deštníky na Vysočině potřeba nebudou, nebe by mělo být většinou polojasné, večer i skoro jasné a nejvyšší denní teploty se zastaví na 17 až 20 stupních.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je čtvrtek 17. září, posloucháte Hit Radio, máme 1 hodinu popolední, když řeknu radar, klingr a šťabajzna. Víte? Jestli víte, tak to už jste taky životem zkušení, to o tom žádná, už vás taky možná ráno bolí záda a velmi těžce se vám třeba vstává, možná máte i na toaletě po 20 minutách mravence v nohách, ano, to už hodně pamatujete. Je to seriál Mesh a ten dneska slaví. Zajímavosti za

Krištof a Tomáš Klus. Je 13 hodin na 13 minut, posloucháte Hit Radio. Patříte mezi fanoušky legendárního seriálu Mesh? Určitě poznáte, tím pádem hned první tóny. Tohle je přesně ta znělka, která nás v 90. začátkem milénia doslova upoutala k televizním obrazovkám. No a právě dneska je to 54 let od premiéry prvního dílu seriálu Mesh. 54 let. Mazec. Hockey Pierce, Radar, Klinger, Šťabajzna, plukovník Henry Blake. Jsou prostě jako nádherný vzpomínky. Legendární seriál. Mimochodem, když jsem zmínil ten první díl, tak úplně poslední díl, tak sledovalo 120 milionů diváků, což je zřejmě dodnes nepřekonatelný televizní milník. Mimochodem, ten poslední díl tak se vysílal v roce 1983. Vy jste neřekli, co? Spousta herců navíc čerpala i z vlastní zkušenosti. Třeba zrovna herec, co hrál Klingera, toho trošku jako blázna, který se snažil za každou cenu utíct z války, tak ten opravdu byl v armádě, americké armádě, během korejské války. No a zároveň tak seriálem Mesh prošlo spoustu známých osobností, co si tam střihly malý roličky, a jednou z nich je třeba i Patrick Swayze. Vybavíte si ho tam? Věřím, že určitě ne. Ale pokud byste chtěli, tak když se podíváte na díl, který se jmenuje Pokrevní bratři, tak tam právě Patrick Swayze stvárně

Ava Max na Hit Radio ve 13:24. Zítra měli v Česku lítat stíhačky, konkrétně tedy nad Prahou byl plánovaný průlet britských královských letounů RAF skupiny Red Arrows, což je teda jako nádherná podívaná. Ještě oni mají za sebou ty modro-červený dlouhý pruhy, že jo? To vypadá to jako fakt jako krásně, co tam jako dělají si jich dýmovnic, tak nebude to. Nebude to, je to nakonec zrušený. Kvůli aktuálním provozním a organizačním podmínkám a programu v České republice, tak se Red Arrows teda takhle na poslední chvíli den před rozhodli plánovaný přelet zrušit. Ale pozor, dobrá zpráva je, že jinak ale další program neruší. Hlavní součástí jejich návštěvy pořád zůstává účast na dnech NATO a taky dnech vzdušných sil armády České republiky, kde se tedy představí návštěvníkům ve svém leteckém programu. Ale ten plánovaný průlet nad hlavním městem, tak ten tedy zítra museli zrušit. My co nerušíme, tak nerušíme další hity tady u nás na Hit Radio. Za chviličku pokračujeme opět v tom, co máte rádi. Dáme si Miley Cyrus, budou činasky a nebude chybět ani duet.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na Hit Rádiu. Ve 13 hodin 36 minut s váma Jirka Pelnář. Dneska máme čtvrtek 17. září. To znamená, že dva dny zpátky zakončili Činasky svoje letní turné, kdy vyrazili na nejkrásnější místa v Česku. Měli celkem 19 různých zastávek a já teda musím říct, že to byla velmi příjemná změna. Po třech letech hodili za hlavu stadiony a velké arény a hráli v letních koncertech, zámeckých zahradách a malých i přírodních amfiteátrech. Což tohle jsou koncerty, co mají úplně jinou atmosféru. Jsou komornější, rodinnější, přátelštější, jsou prostě víc cool. Tak pokud jste byli, věřím, že jste si to užili, pokud ne, no tak doufejme, že to brzy Činasky zase zopakují, tak i tak my si je teď dáme na Hit Rádiu, protože Činasek prostě není nikdy dost.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Cyrus s hitem Wrecking Ball a vlastně stejně tak, jako se Miley Cyrus prohnala zdí na té velké demoliční kouli, zavěšené na bagru, tak se Vojta Kotek prohnal obrazem na bílém koni, fakt proskočil skrz ten obraz, na je skrz to plátno, na živém koni, přímo na pódiu a pak se lehkým klusem vydal po schodech mezi diváky, co sledovali premiéru prvního dílu nové série Zrádců. Jako, musím říct, že diváky v sále to asi muselo šokovat, když najednou to prostě obrovský zvíře a Vojta na něm, tak byl takhle mezi nima. Neuvěřitelný, ale jako na efekt určitě dost dobrý. Včera jsem tady s váma řešil, že lístky na premiéru

0: kuchyně? Vyřešeno. kuchyně.cz Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. kuchyně.cz
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Ahoj Jihlaváci. V pátek 18. září v 18 hodin k nám dorazí rezerva Pražské Slávie. Nenechte si ujít duel s mladými nadějemi mistrovského celku a bojujte spolu s námi za Vysočinu.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
6: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si kytice a podzimní věnce na dveře, nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
9: Jednorožnění je tady. V sobotu 19. září patří třešť zábavě. Od 10 na náměstí grilování, jednorožné rodeo, kejklíři, cirkus, muzika a program pro celou rodinu. V 16 hodin společně průvodem do cihelny a od 5 pokračujeme divadlem Kejklíři ohnivou show a večerní tančírnou s China Blue a Satrest Bandem. Jednorožnění a cihelna v Třešti. V sobotu 19. září. Vstup zdarma.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.
16: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz. Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září dny Meridian.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor, v Humpolci v místní části Rozkoš, projedete tam pouze kivadlově na semafory. Další semafory vás stále zbrzdí za Havlíčkovým Brodem na Habry nebo u Moravských Budějovic na obchvatu. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Modernější zkoušky v autoškole pro řidiče kamionů a autobusů. Ministerstvo dopravy připravilo aktualizaci otázek pro dílčí zkoušku z ovládání a údržby. Mluvčí rezortu František Jemelka.
4: Tyto změny pomohou žadatelům o získání nebo vrácení řidičského oprávnění v skupinách C, E a D.
5: Více klademe důraz na praktické porozumění současným vozidlům a jejich systému. Nově bude u zkoušek zařazeno 8 otázek zaměřených na využívání asistenčních systémů řidiče.
3: Nová forma otázek by se měla začít používat od 1. ledna příštího roku. Vědci objevili na měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Má průměr zhruba 222 metrů a hloubku 42 metrů a je větší než římské koloseum. Pro badatele znamená nový kráter vítaný zdroj informací, užitečných pro plánovanou výstavbu měsíční základny NASA. Hokejová Tipsport Extraliga zítra pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavními šlágry je souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které včera při vstupu do sezony zvítězily na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo Kometa v Třinci. Teď ještě pohled k nám.
6: Jihlava je v celorepublikovém srovnání bezpečnosti silnic ve městech druhou nejhorší. Za první pololetí se tam stalo 176 nehod. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se tak Jihlava mírně pohoršila. Nejhůře dopadlo Brno, nejlépe Olomouc, následovaná Libercem. Vyplývá to z výsledků o dopravní bezpečnosti na Vysočině.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Po dešti se nám na Vysočině ochladilo, dnes v maximech naměříme až 20 stupňů, ale po zamračeném dopoledni nás bude až do večera provázet sluníčko. V noci se pak ochladí na 9 až 6.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, 2 hodiny 2 minuty, možná, že už se taky nemůžete dočkat, až půjdete domů z práce, což obecně, tak to je jako naprosto normální. Pokud máte dneska ještě před sebou například plán, že budete večer koukat na fotbal, tak taky chápu. Je před námi nepopulární názor, ten se nebude týkat fotbalu, ale zase rozdělí všechny, celé naše Česko na 2 tábory. Jsem sám zvědav, do kterého tábora budete patřit vy. Opět si budeme povídat naprosto bez obalu tady na Hit Radio.
1: Hit Radio Vysočina.

0: na Hit Radio s hitem Too Sweet. Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 6 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady, jako každý čtvrtek, ve 2 hodiny odpoledne dáváme prostor nepopulárním názorům. A vlastně, když jsem před chvíličkou mluvil o tom večerním fotbale, tak ono to trošičku spolu souvisí.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Partner nemusí být člověk, který uspokojí všechny vaše potřeby. Jinými slovy, nemusíte spolu dělat neustále všechno. Každý má mít čas sám na sebe a vlastně žít si i svůj částečně vlastní společenský život. Tak, co si teď o tom myslíte? Je to cesta do pekel? A nebo je to prostě normální, že... Tak jako jeden večer jeden kouká na něco, druhý večer druhý kouká na to druhý, nemusí tam být spolu na tom gauči, každý si dělá jako co chce, někdo je, vyjde, já nevím, se půjde si dát drink, nebo někam do kina s přátelema, druhý je doma, nebo musí prostě jako dva dělat opravdu všechno spolu. To znamená, že když jeden rád jezdí na kole, tak ten druhý si prostě musí pořídit kola, musí jezdit s ním, a nebo prostě si může jako někdy jako vyrazit sám. Co si o tom myslíte? Partnerský život. To je vždycky tenký let. 777-937-777. Dejte mi vědět vaše názory na WhatsApp Hit Radio. Posílejte zprávy, posílejte hlasovky a klidně tam můžete dát i své vlastní zkušenosti z vašeho partnerského života. Těším se.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: No Doubt na Hit Radio s hitem Don't Speak.
1: Nepopulární názor.
2: Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: V dnešním nepopulárním názoru řešíme to, že v partnerském vztahu prostě naše druhá polovička nemusí být člověk, který by měl uspokojit všechny naše potřeby a že vlastně jako každý má taky nárok na svůj vlastní život, i když žijeme pospolu. Tohle mi přišlo jako hezký, tady jenom se nic jiného nepíše, než vytesat do kamene, vytisknout a rozdávat na matrikách. Ano, děkuju za tuhle zprávu. Další, ahoj, moc hezké téma a souhlasím, protože pak se lezou na nervy. Tomáš píše, čau, hele, přesně, my máme sousedy a jsme z nich na větvi. Oni všechno dělají spolu, ale úplně. A je vidět, jak to občas jednoho nebo druhého nebaví. Ale byl by asi ohej na střeše, kdyby náhodou u toho ten druhý nebyl. Nevím, jestli je to přehnaná žárlivost nebo co to je, ale chodí spolu nakupovat, on s ní kouká na její telenovely a ona s ním zase na fotbal i na hokej. Další zpráva z WhatsAppu Hit Rádia. Ahoj, je skvělé mít stejné koníčky a zároveň mít každý něco svého. Odpočinete si od toho druhého a navíc pak máte si i o čem povídat, je to vytržení z rutiny. Takže jasně, palec nahoru. Silva píše, dobrý den, jak že nemusí můj partner uspokojit všechny mé potřeby? Od čeho ho tedy mám? Pokud mě miluje, tak mu to snad problém nedělá a dělá to rád. Pokud ráda chodím na kosmetiku, tak mě tam odveze. Když mám ráda mořské plody, tak se mnou chodí do restaurace a alespoň se snaží něco ochutnat. Nevím, proč by si každý měl dělat, co chce, bez toho druhého. To pak spolu nemusí být. V dobrém i ve zlém, jedna duše, jedno tělo. No, těžký. To má doma chlapec, ale... Pardon, to je jenom můj názor. Každý to má doma samozřejmě jinak a já děkuji i za tenhle názor. Jasně, pojďme se postavit taky i na tu druhou stranu mince, protože zatím to vypadá, že Silva je jediná. Ano. Ano, ahoj, každý by měl mít svoji chvilku pro sebe. My teda s manželkou trávíme většinu času spolu a s dětmi, jsme i ve stejném zaměstnání už 7 let a pohoda. Je to pouze o komunikaci, toleranci a trošku i o kompromisech. Co si o tom myslíte vy? Bez obalu. Bez toho, aniž by vás kdokoliv soudil. Řekněte svůj názor na 777-937-777. Dáme dva hity a uděláme závěr. Hit One Direction na Hit Radio.

0: David Guetta tady svým Stones and I, posloucháte Hit Radio 14.22. Nepopulární
1: názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak musím říct, že paní Silva svým názorem normálně rozbouřila vlny a vlastně zatím jako jediná se postavila na tu druhou stranu. Nepopulární názor, pokud jste neslyšeli, tak pro dnešní den je ten, že partner nemusí být člověk, který prostě uspokojí všechny vaše potřeby. Jo? A paní Silva tady jasně napsala, že to naprosto tomu jako nerozumí, že od čeho ho tedy jako má, a pokud jí miluje, tak mu to snad jako problém nedělá, ne? A dělá to vlastně jako rád, protože jsou spolu jedna duše, jedno tělo, v dobrém i ve zlém, a tím pádem, kdyby to tak nebylo, tak by vlastně jako nemuseli být spolu. No, je tady spoustu zpráv, které se staví přesně na tu druhou stranu, že by opravdu jako měl mít každý svůj vlastní prostor pro sebe, svůj čas na sebe, a já tady vyberu za všechny zprávy jednu SMS-ku od Verči, která to vlastně jako krásně shrnuje. A je to vlastně ze života. Je tady mi píše, ano, ze života. Musím se smát, kdysi bych ještě s paní Silvou souhlasila. Ale teď, po 7 letech manželství, jsem ráda, když vypadne párkrát do měsíce na jedno do hospody a já si dám sklenku vína a pustím romanťák. Na to se dá říct pouze amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už se skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
2: Jo, to mám doma,
1: a měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě to tam.
3: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
1: Takovej jsem já.
2: A tamhle jsou dveře, Fílo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Taylor Swift, zpěvačka, influencerka, módní ikona, dáma, která opravdu hýbe celým, nejenom hudebním světem, ale celým showbiznisem. Mimochodem udělala jako fantastickou věc a to, že se postavila na vlastní nohy. Ty si říkáte jako asi, že to s těma prachama, co má, není celkem složitá věc, ale já to myslím hudebně. Už je to nějaký pátek zpátky, ale pořád to všichni obdivujou. Ona vlastně všechny písničky znovu přespívala. Natočila si je sama, aby ty písničky byly její, ne aby byly vydavatelských společností. A to je jako obrovsky náročný krok, všechno to znovu udělat a zkusit to prodat celý prostě jako sám pod sebou. No, podařilo se, podařilo se. Taylor Swift, dáma, která baví taky i spoustu mužského publika, nejenom, že se na ní krásně dívá, ale prostě hudebně je to jako super. My si dáme za chviličku další dámu, Lady Gaga, společně s Bruno Marsem, a nebudu chybit ani Genesis. Ještě předtím, ale taky pozvánka i na dnešní odpoledne, protože od 15 hodin to začíná. Od 15 hodin začíná odpolední show na Hitrádiu.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Krásné odpoledne, blíží se 15. hodina a já se na vás už moc těším. A otázka na vás, máte rádi regionální potraviny a produkty? Mám pro vás totiž parádní tipy, kam se pro ně o víkendu na Vysočině zastavit. Taky se pozdravíme s humanoidními roboty, které zavítají do Jihlavy, a určitě vám k vaší práci i pohodě budu hrát ty největší hity. To vše v odpolední show.
1: Hit Radio Vysočina.

Lady Gaga, Bruno Mars na Hit Rádiu ve 14 hodin 44 minut. Za 15 minut vás čeká naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Jsem rád, že posloucháte Hit Rádio. Dělejte to dál, protože se dál budete určitě dobře bavit. No a já se na vás budu těšit zase zítra v pravé poledne.

0: podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Jihlavsku na výjezdu z Cejle na Dolní Cerekev je uzavřená silnice, a to kvůli vyproštění nákladního auta. A nehodu máme hlášenou taky na Havlíčkobrodsku mezi Světlou nad Sázavou a Dolním Městem. Tam ale s opatrností projedete. Každopádně šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte vědět, a to hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
7: Hezký den, 15 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj na ministerské úrovni. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži si klade za cíl napomáhat rozvoji členských zemí. Vědci objevili na měsíci kráter po dopadu cizího tělesa, ke kterému došlo před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Má v průměru asi 222 metrů a je hluboký až 43 metrů, takže je větší než římské koloseum. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za 130 let. Nový kráter může pomoci při plánování měsíční základny NASA. Silné deště dnes v částech severního a středního Vietnamu způsobily záplavy, které narušily dopravu a zaplavily domy. Hladiny několika řek kvůli nim také překročily nebezpečnou úroveň. Tento týden někde napadlo více než 50 cm srážek. Přičemž jen v noci na dnešek to bylo přes 15 cm. Píše o tom agentura AP. A dvě expoze ve Frankfurtu poničily bar a kavárnu. Šlo zřejmě o výbušná zařízení. Podle místních médií nebyl nikdo zraněn a policie zadržela jednoho podezřelého. Podobné incidenty se ve Frankfurtu staly také v předchozích dnech.
0: Jdeme na počasí, nebe nad Vysočinou se nám trochu protrhalo, mezi mraky na nás vykukuje sluníčko, teploty se pohybují do 20 stupňů, v noci nám to pak spadne na 9 až 6 a zítra po ránu opět místy mlhy, odpoledne opět sluníčko a to nás bude provázet taky v sobotu. Máme se na co těšit.
1: Hit Radio Vysočina.
0: No a samozřejmě se těšíme na odpoledne plné hitu, s vámi Markéta Báťová, vyladíte Hit Radio Vysočina a tady už to je Linkin Park.

Ladíte Hit Rádio Vysočina a tohle byla v našem vysílání Nelly Furtado. Krásné odpoledne vám přeje Markéta Báťová, 15. hodina odbyla. A já už jsem se na vás teda moc těšila. Právě začíná odpolední show a tentokrát ale bez Marka, protože ten odcestoval na zaslouženou dovolenou. No tak snad to tady spolu zvládneme. A teď otázka na vás. Chcete, aby vám v peněžence přistálo pár tisícovek jen tak pro nic za nic? Není problém, pro nás určitě ne. Za chvíli si řekneme víc, jo? Tak zůstaňte naladěný. Teď si ale pojďme k tomu, co děláte, zahrát nějakou fajn muziku. Tady už je pro vás a pro všechny milovníky Davida Kolera hit Chci zas v tobě spát, tak jdeme na něj. Příjemné odpoledne.

Ladíte Hit Rádio Vysočina, tady byl Alex Warren a Ordinary a včera se hrál hokej, tak kdo jste poctivý fanoušek a vyrazil podpořit ven? Jihlava to totiž potřebovala jako sůl, protože jí Sokolov roznesl na Kopitech 6-3. A nedařilo se venku ani Třebíči, ta s Litoměřice mi prohrála 0-3. No tak snad to bude příště lepší, věřme tomu, hraje se zase v sobotu. Jihlava doma proti Chomutovu a Třebíč opět venku proti Přerovu. Tak budeme fandit, co nám síly stačí. S vámi Markéta Báťová a protože se blíží víkend, tak si ho dáme už za malou chviličku, za minutku. Víkend jen pro vás na Hit Rádiu Vysočina. Hit Rádio.

0: Na Hit Rádiu Vysočina to rozjela Shakira se svou Zoo a my se jdeme podívat, kdo pak to zvoní.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, to je soutěž na Hit Rádiu Vysočina, kde vám každý den chceme rozdat pár tisícovek. Dneska bylo v banku těch tisícovek 5, tak dozvonili jsme se. Pojďme si to připomenout.
2: Tak jdeme zvonit.
3: 30 sekund běží právě teďka.
2: A vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, tak běžte se podívat, ven, jestli tam náhodou nestojí slečna s 5 000.
4: Jsem tady, pořád čekám, nikde nic, vevnitř tma, vidím francouzským oknem dovnitř baráku, vidím krásný kytky, ale pořád nikoho.
2: Posledních pár vteřin.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: pořádnou dávku energie. Tak Hit Radio Vysočina je tady rozhodně pro vás. Kygo a For Life.
1: Co se děje na Vysočině?
0: Jdem se na to podívat. V pátek bude přát, dívala jsem se počasí, tak hurá na fotbal, nic nám nebrání. FC Vysočina na svém stadionu v Jihlavě přivítá od 18 hodin SK Slavie Praha B. Od pátku do pondělí se pak klidně nechte hýčkat. A to v jihlavském City Parku, kde se konají dny Merien. Těšit se můžete na slevy, speciální dárky, dárkové tašky, ochutnávky a prezentace oblíbených značek. No a v sobotu, jestli jste fanda do hokeje, tak hurá na hokej, Dukla Jihlava vyzve Chomutov. No a samozřejmě další akce máme na webu Hit Rádia Vysočina, tak mrkněte, ať si to můžete pěkně naplánovat.
1: Vysočina, tady jsme doma.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9. Hit Radio.
5: Hit Radio. Bring the action.

Kuklová. Zuzi, pozdrav z dálky naše posluchače. Určitě jste ji slyšeli, to byla naše Zuzanka. A Zuzka se ve zprávách zaměří třeba na to, jak nám parádně rostou ceny paliv. A po 16. hodině žhavte telefony, v našem bijáku máme 3 lupeny do kina. Teď ale další muzika.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a aktuálně nemáme hlášené žádné komplikace. Přejeme vám, ať je to tak i nadále a připomínáme, že vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Feeling blue without you.

0: práci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Pohonné hmoty na Vysočině jsou zase o něco dražší. Benzín za týden zdražil o 6 haléřů, nafta pak o 50. Litr Naturol 95 vyjde v průměru na 44 korun a 44 haléřů a diesel na 48,30. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Skoro 30 firem a asociací vyzývá ministra životního prostředí. Po Igoru Červeném chtějí, aby nepodpořil novelu zákona o odpadech. Tu má během podzimu projednat sněmovna. K otevřenému dopisu se připojili například společnosti Škoda Auta, Kofola nebo Matony. Volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem přes 31%. Na prvním místě se drží dlouhodobě, druhé by skončilo hnutí STAN se skoro 17% a třetí by byla ODS se 14%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a vládní SPD. Naopak koaliční motoristé by zůstali pod 5% hranicí, ukázal to nejnovější průzkum. Radnice ve Světle nad Sázavou koupí tamní sokolovnu s přilehlými kurty, a to za 4 miliony korun. Vyjednávání se Sokolem trvalo několik let. Kupní smlouvu schválilo městské zastupitelstvo. Město do areálu přestěhuje skauty, kteří přijdou o klubovnu kvůli stavbě silničního mostu přes Sázavu. Zítra bude na Vysočině oblačno až polojasno, ráno se vyskytnou mlhy, hlavně tedy v údolích, během dopoledne se postupně rozpustí. Teploty se vyhoupnou na 18 až 21 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
2: Zuzance moc děkujeme za zprávy a my se přesouváme dál a za chviličku otevíráme náš biják, máme tam tři lupeny do kina.

0: Ja, sind Flüche. Ja, Flüche war.
1: Tak, jak to je teď? Už jsem tam, že jo? Tak já jsem teď tady říkala, že my máme nějaké komplikace trošičku tady s technikou, s vysíláním. Tak teď jsem slyšet já a schválně, jestli je slyšet taky Monča od Herálce.
0: No já nevím, snad jo.
1: No já vás slyším. Zuzanko, jak je? Slyšet paní? Slyšíš ji ve vysílání? Tak. Je to trošku opožděný, ale trošku tam slyšet jste. Tak vy jste říkala, že si užíváte krásně sluníčka na zahradě, je to tak?
0: Je to tak, zložívám se.
1: Ale my vám zkusíme zpříjemnit ještě den tím, že bychom vám dali 3 lupeny do kina. Ale mám tady pro vás jednu takovou hudební ukázku a vy musíte říct, z jakého je to filmu. Tak jste připravená?
0: No, zkusíme to.
1: Zkusíme to. Tak to pojďme zkusit.

0: Tak Mončo, no. Slyšela jste to, jo? Když už jsme to...
1: Slyšela jsem trošku něco, ale myslím si, že my všichni školu povinni.
0: Myslíte, že to byla ukázka?
1: Včera jsem tady měla vnoučátka, tak nevím. Myslím si, že jo. A jsou školou povinní.
0: Jsou školou povinní, museli si tím jo, projít, jo. Ale teď jestli to bylo z toho filmu.
1: No, nevím. Myslím si, že jo.
0: Jo, tak já napovídat nemůžu. Nějaký jiný typ by tam byl, nebyl, nebo to necháme tak, jak to je?
1: Necháme to takhle.
0: Necháme to takhle? Dobře. Tak se na to pojďme podívat. No a Mončo, skvělá zpráva, protože to bylo, my všichni školou povinní a tři lupeny do kina jsou vaše.
1: No teď jsme všichni školou povinní.
0: Teď jsme zapojeni úplně všichni, když tam nechodíme, že jo?
1: Všichni, jo, tak.
0: Přesně, já to znám taky tak. No tak super, takže tři lupeny do kina jsou vaše.
1: Děkuji.
0: Koukala jste třeba, co tam tak dávají? Nebo se necháte překvapit?
1: No nechám tak, se překvapit,
0: teď je ten nejvyšší čas začít se dívat, co zrovna dávají City Parku třeba v Jihlavě, ať můžete vyrazit do kina. Moc gratuluju, zůstaňte mi na telefonu, doladíme to. Užívejte sluníčka, krásný den.
1: Hezký den.
0: No, tak je to tady, někdo prostě umí, někdo zase musí déle přemýšlet, jako třeba já. Každopádně lístky dneska rozdaný a hrajeme zase zítra. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: hodina pokračuje v rychlém sledu. Tohle byly One Republic. Dobré odpoledne. A už jste se někdy zdravili s humanoidními roboty? No jestli ne, tak dnes je ten den, kdy můžete. Dva takový fešáci totiž dorazili do Jihlavy. A veřejnost se s nimi bude moct pozdravit už od 17 hodin ve výukovém centru Vysoké školy polytechnické. A tihle roboti jsou prý vysocí zhruba 1,30 m, chodí po dvou, vidí vás a odpoví vám a dokonce si na ně budete moci sáhnout. Troufám si říct, že možná s těma robotama bude často lepší domluva jak s námi lidmi, ale to je jenom můj názor. Takže kdo máte zájem si to vyzkoušet, sáhnout si na robota, pokecat s ním, pak máte příležitost. Nutná je samozřejmě rezervace, protože kapacita je zkrátka omezená. No a pro ty, kdo máte radši hity, tak těch tady mám pro vás opravdu celou náruč. Za chvilečku nás potěší třeba skvělý Pokáč a jeho hit Solitaire, anebo taky Robin Schulz In Your Eyes. Tak si to užívejte, zůstávejte s námi na vlnách a užívejte si krásného čtvrtečního odpoledne.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě. Chytrá.

0: Pizza Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

21. ročník Noci vědců a vědkyň. Tentokrát bude tématem komunikace, tak důležitá a potřebná. Ale ne jen tak ledajaká komunikace. Od tance včel po signály z hlubokého vesmíru, od řeči neuronů v našem mozku po optická vlákna spojující svět. A tohle a mnohem více nám Noc vědců nabídne. Třeba i to, jak spolu komunikují rostliny, stroje, i my sami. A navíc se můžeme těšit na přednášky, workshopy i prohlídky budovami. Vše se uskuteční už 25. září od 17 hodin a vstup je zdarma, tak si to někam zapište, protože si myslím, že tohle bude super akce, kterou jen tak někde nezažijete. Tak si to krásně užijte, kdo vyrazíte, bude to super a dozvíte se něco, co jste třeba dosud ani netušili.

0: Dobré odpoledne, s vámi Markéta Báťová a taky Hit Rádio Vysočina. A teď mám otázku takovou na vás. Máte rádi regionální potraviny a produkty? My tady zrovna se Zuzkou Kuklovou řešíme, že máme strašně rádi, když si od toho farmáře nebo když si sami něco vypěstujeme, třeba nějaká voňavá rajčátka nebo papriky, okurky, že to je prostě úplně o něčem jiným, než když si to koupíte v obchodě. A já teď tady mám pro vás takový parádní tip, kam se pro tyhle produkty a farmářské výrobky o víkendu na Vysočině zastavit. Tak třeba v sobotu si kvalitní potraviny můžete zakoupit ve Žďáru nad Sázavou na náměstí Republiky, kde se konají farmářské trhy. Tam to bude obohacené i o živou hudbu. A o kvalitu nebude nouze ani v Třebíči. Tam se koná jarmark spojený s bramborobaraním. Tak si nechte chutnat, dobře pořiďte. A já už vám za chviličku k práci nebo relaxu nebo jen tak pohodě pustím další hity, za chviličku Luis Capaldi nebo David Guetta.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 pozor, na kilometru 121 na Brno stojí u krajnice nepojízdné vozidlo. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Počasí se na několik dní uklidní a teploty budou odpovídat polovině září. Nejpříjemnější počasí nabídne sobota, kdy bude slunečno a teploty vystoupají až ke 23. Už v neděli ale dorazí studená fronta a výrazně se ochladí. Začátek příštího týdne bude chladný, větrný a místy deštivý. Prezident Petr Pavel dnes podepsal zákon, který opět zavede EET. Novou verzi už nebude doprovázet nutnost tisknout papírové účtenky. Naproti tomu bude zahrnovat i bezhotovostní platby. Vláda si od elektronické evidence tržeb slibuje dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Loňský rok patřil z hlediska průtoku řek k nejsušším za posledních 35 let, uvedla to Světová meteorologická organizace. Zásoby vody v krajině ve světě přitom klesají zhruba 10 let a čtvrtým rokem se zmenšují ledovce. Nedostatek podzemní vody je varováním i pro Česko. Na příští pátek 25. září připadá Noc vědy. Na Vysočině se k ní připojí muzea, hvězdárna i školy. Vysoká škola Polytechnická Jihlava otevře zájemcům svoji laboratoř plazmových a vodíkových technologií. Program začne v 17 hodin a potrvá do 21 hodin. Zítřejší den bude na Vysočině oblačný až polojasný, po ránu pozor na mlhy. Teploměr nám ukáže hodnoty od 18 do 21 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
3: No a se Zuzankou se loučíme. Zuzí, děkujeme, měj se moc krásně.
0: Mějte se krásně, v úterý naslyšenou.
3: A my jedeme dál.

0: už se těšíte na víkend, takhle by mohl znít pořádná muzika, zatancovat si. Vy jste teďkom na Hit Rádiu Vysočina. Ale my teď zamíříme od muziky do Havlíčkova Brodu, protože tam se už tuto sobotu bude slavit a bude se slavit ve velkém, a to 770 let od první zmínky o městě. A nás pan starosta Zbyněk Stejskal pozval, tak mě by zajímalo, na co se teda můžeme těšit.
1: Můžete se těšit na veliký průvod králů v historických kostýmech, který bude mít až 200 účastníků. Dopoledne se můžete věnovat sportu, je tady Havlíčkobrodský půlmaraton a v odpoledních hodinách a večerních hodinách vás zvu na koncerty No Name, Proteus, Poletíme.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

A teď tu mám takovou malou pozvánečku na fotbal. Zítra je pátek a zítra se opět můžete vydat do Jihlavy na fotbal podpořit hráče z Vysočiny. FC Vysočina totiž vyzve SK Slavii Prahu B. Zápas začne v 18 hodin. Navíc, co jsem se dívala, má docela přát počasí, teploty až 21 stupňů, polojasno, místy oblačno, prostě krása, tak budeme fandit.

0: Time.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už se skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
10: Jo, to mám doma,
9: a měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě to tam.
11: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
9: Takovej jsem já.
10: A tamhle jsou dveře, Fílo.
8: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Renáta Báťová vás zdraví na Hit Radio Vysočina a tohle byl další hit. A včera, i když teďkom svítí sluníčko, se nám Vysočinou prohnaly bouřky. Nám nešla televize, nešel signál, tak jsme měli otevřené okno, poslouchali jsme, jak hřmí. Ale vím, že ne každý máte rádi hřmění a bouřky. Já si pamatuju, že můj děda vždycky teda, když byla bouřka, měl otevřené okno do kořán, tak si tak jako stoupl k tomu oknu, koukal ven, kouřil a pozoroval, jak prší a blízká se. To je taková malá, krásná vzpomínka, která se mi při bouřkách vždycky vybavuje. Tak taky můžete zavzpomínat. Píše se rok 1993 a tady je hit The Sink, který nás přenese zpátky v čase. A berte to i jako takovou pozvánku na večerní Hit Radio Classic, kdy si těchto hitů z 80., 90. a milénia budeme hrát opravdu hodně. Tak srdečně zveme, a jak už jsem řekla, tohle je malá ochutnávka, kapela Ace of Base, tak zavzpomínejte, co se vám vybaví, když jste tuhle píseň slyšeli. Pojďme si ji užít.

0: Pro všechny, kteří milujete Nico Santose, tohle je hit jako víno.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Já jsem tak jako namátkou dala do vyhledávače Nadižda Vysočina a vyjelo mi to teda samý bohyně, musím říct, jo. Lékařky, ředitelky školy, speciální pedagožky, logopedičky, zase učitelka, pak je tady taky nějaká česká kuželkářská, která se narodila v Třebíči. Tak tohle jsou nositelky jména Nadižda u nás na Vysočině. Prostě krásný, šikovný a úspěšný dámy. Určitě mezi ně patříte i vy, které se tak jmenujete, moc vám to přeju. Tak ještě jednou, holky, všechno nejlepší a tímto se chci s váma rozloučit, protože dneska už prostě toho bylo dost. Vy si od 18 hodin můžete užít Hit Radio Classic, hity 80, 90 a milénia, což je taky super věc. No a uslyšíme se zase v pondělí od 15 hodin, to rozjedeme. Markéta Báťová se na vás těší a dnes byla ve vaší společnosti. Tak krásný zbytek dne a mějte se všichni blaze. Ahoj!

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále pozor na dálnici D1 směrem na Brno, kde máme na kilometru 121 hlášené porouchané vozidlo. O kus dál mezi kilometry 162 až 164 se tvoří nárazová kolona. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Vianney k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Vianney. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Energie znovu zdražují, ceny plynu a elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá také do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen chránit, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
4: V tuto chvíli lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky, a i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
3: Podle odborníků se vyplatí nabídky porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale také délku smlouvy a podmínky jejího ukončení. Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv. Přesto je každý pátý Čech hází do koše. Projekt Nevyhazuj léky zároveň připomíná, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. To bychom...
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Během noci oblačno, místy mlhy, k ránu ranní teploty 12 až 7 stupňů, v údolí kolem 5. Pátek polojasno až oblačno, na západě lokálně slabý déšť nebo přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty pro pátek 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a mírný západní vítr.
5: 18. hodina odbyla, znamená to, že startujeme čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

Fantastický návrat do roku 1988. Na velkém stylu jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Fancy, Flames of Love. To nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. Teď Eminem, Dream

Tak to je velká romantika, taky na tuhle strunu jsme zadrnkali na Hitrádiu. Mariah Carey, Hero. Tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hitrádio Classic, dnes s datem 17. září. A takhle budeme pokračovat v těch dalších minutách. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní. Eric Clapton, Tears in Heaven, a nebo tady Michael Jackson, Beat It. I to pro vás máme připravené do příštích minut, tak užívejte čtvrtek.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už se skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe,
2: jo. Tak to mám doma,
1: a měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě to tam.
3: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
1: Takovej jsem já.
2: A tamhle jsou dveře, Fílo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Blue Cantrell, Hit 'em Up Style. Rok 2001, obrovský hit, který Blue vystřelil mezi největší hvězdy R&B. A jestli jste u toho tehdy byli, možná si právě teď říkáte, kam těch 25 let zmizelo. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Otočíme teď volant úplně jinam. Z amerického R&B rovnou do Manchesteru a do 90. Oasis. Don't Look Back in Anger vyšlo v roce 1995 na slavném albu What's the Story Morning Glory. A jedna zajímavost, hlavní vokál tam tehdy nespíval Liam Gallagher, jak by možná člověk čekal, ale jeho bratr Noel. A právě tahle písnička se postupně stala jedním z největších koncertních momentů Oasis. Jakmile zazní první tóny, tisíce lidí zpívají společně. Tak i vy teď připravte hlasivky. Oasis, Don't Look Back in Anger, právě teď na Hit Radio.

Break My Heart. I tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky do minulosti, nacházíme to nejlepší z našeho hudebního archivu, no a připomeneme i tuhle legendu. Něco pro rockery, řízneme do kytar Guns N' Roses, legendární skupina, která stojí za hitem Knockin' on Heaven's Door. Pochopitelně v jejich podání je to cover, ale velmi úspěšný, tak vám ho rádi připomeneme na Hit Rádiu. Pokračovat do konce hodiny budeme třeba ještě s Junior Senior, Move Your Feet, i s ním můžete počítat.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Scorpions s hitem White Dove. Taky takhle zní čtvrtek na Hit Radio. Mimochodem, Scorpions nejsou originální autoři. Písničku nahráli jako svou verzi skladby When the Children Cry od americké kapely White Lion. Původní hardrockovou energii ale přetavili do mnohem klidnější a emotivnější podoby. A přesně takový je i tenhle večer. Chvíli rock, chvíli nostalgie a teď přichází pořádná filmová klasika. Píše se rok 1987, na plátnech se objevuje film Dirty Dancing a z písničky, která měla být původně jenom součástí soundtracku, se stává jeden z největších filmových hitů všech dob. Bill Medley a Jennifer Warnes, The Time of My Life. Jojo, samozřejmě ten slavný závěr filmu, to určitě vzpomínáte. Tenhle song už dneska snad ani nejde neslyšet, aniž by si člověk nepředstavil taneční parket a Patrika Swayzeho a Jennifer Grey. Takže teď je trocha romantiky, trochu osmdesátek a hlavně pořádná dávka nostalgie. Tak hlasitost doprava, Mel Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life na Hit Radio právě teď. V hudebním speciálu Hit Radio.

Tohle jsou U96, Club Bizarre. Hladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokud jste po dnešku už cítili nějakou tu únavu, tak věřím, že tohle vám vrátí krev zpátky do žil. Evanescence to rozjedou v éteru Hit Radio. Bring me to life. Pořádný hudební nářez. Tak už takhle vám za chvilku na Hit Radio budeme hrát. I DJ Bobo se přihlásí o slovo, i s tím můžete počítat.

železný čtvrtek, Somebody Dance With Me. Rok 1992, taneční parkety, barevná světla a DJ Bobo, který se postupně stal jednou z nejvýraznějších tváří evropského dance popu. A tenhle song, ten odstartoval jeho velkou mezinárodní jízdu. Z devadesátek se vrátíme ještě o pár let zpátky až do roku 1983. Spandau Ballet a jejich True, písnička, která zní, jako kdyby byla stvořena pro večer, kdy trošku zvolníte, necháte všechno kolem sebe být a jenom si užíváte tu hezkou melodii. Pohoda, co? Tak doufám, že tohle vám vyladí náladu. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic až do 21. večerní. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky výběr hitu milénia. Tak hlasitost pořádně do.

0: Counting Crows, Accidentally in Love. Objevila se v roce 2004 ve filmu Shrek 2 a kapela ji původně napsala přímo jako soundtrack. Právě díky tomu se z ní stal obrovský hit i mimo fanouškovskou základny Counting Crows. Na Hit Radio pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i tuhle fantastickou věc. O taneční euforii se postarí Shape Shifters s hitem Lola Slim. Písnička, která stojí, je na motivu slavné písně Barryho Whitea Let the Music Play. I tohle pro vás máme pro lepší náladu a ten nejlepší večer.
1: Hit Radio.

Tohle je legendární Richie Poveri, Mama Maria, to jsme hráli na Hitrádiu. 20. hodina se blíží, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. I v té příští hodině budeme pokračovat výběrem toho nejlepšího z minulosti.

Další skvělá vzpomínka na 90. Eurodance, R&B, první diskotéky a kazety, které se přetáčely tuškou. Prostě éra, která měla svůj vlastní zvuk. A ten teď je připomínáme na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádio Classic. Teď jedna jednoduchá otázka. Mě alebo ano? Přesouváme se na Slovensko, vysílání přebírají No Name, kapela z Košic, která se během let stala jedním z významných jmen československé hudební scény. Mě alebo ano? Právě tahle písnička

Diana King s hitem Shy Guy, rok 1995, Jamaika, reggae, pop a refrén, který se tehdy dostal do hlavy snad každého z nás. Vzpomínali jsme na Hit Rádiu. Diana King se díky tomuhle songu výrazně prosadila taky mimo Karibik a Shy Guy se objevil i na soundtracku k filmu Bad Boys, tedy Mizerové, s Willem Smithem a Martinem Lawrencem. Takže pořádná dávka 90. A teď uděláme skok o pár let dál. Eurythmics, tedy Annie Lennox a Dave Stewart, v roce 1999 se dali znovu dohromady a výsledkem bylo album Peace. Právě z něj pochází skladba I Saved the World Today. Trochu melancholie, trochu naděje a typický zvuk Eurythmics. Tohle budeme hrát už za chvilku.

Návrat do 80. Hladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrál Paul Young, Love of the Common People. Z britského popu rovnou domů do Česka k pořádné kytaře, pivu a hlavně pohodě. Kabáta jich pohoda, písnička, která už svým názvem říká vlastně úplně všechno. Takže jestli jste dneska měli den, kdy toho bylo až moc, teď už víte, co potřebujete. Kabát bude hrát na Hit Radio za chvíli.

Tohle je hudební projekt Miami Sound Machine a Gloria Estefan a Dr. Beat. Poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do něj proto čtvrteční vydání nevejde, ale to nevadí, nezoufejte, zítra budeme zpátky zase s nabídkou toho nejlepšího z 80. 90. a výběr hitu Millennia tradičně od 18 hodin, tak jak jste zvyklí. Tak užívejte čtvrteční večer s datem 17. září a taky s dalšími hity Hit Radio. Do další hodiny Naughty Boy, Sam Smith, Lalala, taky Rembrandt, I'll Be There For You, to znáte ze seriálu Přátelé, a do třetice slíbíme třeba Teddyho Swimse, Lose Control. I to všechno pro vás máme. Do dalších minut.